Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 35% slevu na obuv.
1: Přesně, 35% slevu na celou kolekci obuvi Ríker a nejen to. Vždy to najdu přesně, co potřebuji.
0: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
1: To ano, a jistě oceníš i tu slevu 35%, viď?
2: Prior je tady totiž pro vás.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Comfort-group.cz

0: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 35% slevu na obuv.
1: Přesně, 35% slevu na celou kolekci obuvi Ríker a nejen to. Vždy to najdu přesně, co potřebuji.
0: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
1: To ano, a jistě oceníš i tu slevu 35%, viď?
2: Prior je tady totiž pro vás.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dálniční známky možná přestanou pravidelně zdražovat. Poslanci dnes začnou projednávat návrh vlády na zrušení každoroční valorizace jejich cen. Kabinet tvrdí, že chce ulevit řidičům. Opozice naopak označuje návrh za populistický a varuje, že na dálnice pak půjde více peněz z daní. Boj mezi USA a Íránem dál sílí. Americká armáda oznámila další sérii úderů na íránské vojenské cíle, včetně přístavů a pobřežních základen. Podle Washingtonu šlo o snahu omezit schopnost Íránu útočit na lodě v regionu. Napětí dál zvyšuje uzavření Hormuzského průlivu, které žene vzhůru ceny ropy. Obavy navíc rostou taky o osud plánované dohody, která měla boje zastavit. Předčasné finále je tady. O prvním finalistovi mistrovství světa dnes večer rozhodne souboj Francie se Španělskem. Francouzi zatím na turnaji vyhráli všech 6 zápasů a ve vyřazovací fázi ještě neinkasovali. Španělsko je úřadujícím mistrem Evropy a do semifinále dorazilo po 5 výhrách v řadě. Zápas začíná dnes ve 21 hodin a vítěz si zahraje o titul mistra světa. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Léto u vody má být hlavně bezpečné. Jihočeští policisté proto na webu připomínají, abyste děti nikdy nespouštěli s očím, neskákali do neznámé vody a nepřeceňovali své síly. Alkohol k plavání ani řízení lodi rozhodně nepatří. Cenosky nenechávejme v autě ani ve stanu a na lodi mějme vždy dostatek záchranných vest pro celou posádku. Končím počasím, válení u vody nám dneska na jihu zatrhnou bouřky. Ty během oběda dorazí hlavně na Šumavu, později ale hrozí napříč celým regionem a naměříme do 30.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Dobré ráno všem, 6:02, ladíte Hit Radio a úterní snídaní šampionů s vámi Michal Knejp, taky David Jošt.
1: Ahoj, krásné ráno.
0: Ahoj, krásné ráno, no tak pojďme to odpálit písničkama Damiano David, Born with a Broken Heart. Tak hezké ráno. Hit Radio Factor.

0: 9 minut po 6. ladíte Hit Radio, tohle jsou songy pro vaše lepší ráno. Mark Ronson a Miley Cyrus. Ranní rituály v polospánku asi zažíváme každé ráno všichni, to tělo jede na autopilota, mozek ještě spí. Mně se to dneska ráno krásně potvrdilo, začalo to ledovou sprchou, prosím tě, Davide.
1: Aha.
0: Musím říct, že dlouho mě takhle nic neprobudilo. Ona nám z nějakého záhadného důvodu nebyl čas zjišťovat, kdo je kdo, neteče teplá voda.
1: A já jsem si myslel, že začínáš s otužováním.
0: Vůbec. Jako bylo to nedobrovolné otužování a asi to jako úplně nebudu praktikovat teda, jo, ale samozřejmě já jsem totiž zvyklý se každý ráno opláchnout. Tak jsem tam teda vles, nějak jsem to přežil, dobrý, jo, no, ale co se stalo pak, jo? Když jsem byl na odchodu, takže si strčím telefon do kapsy u kalhot, klasika, jo, jenomže já jsem ty kalhoty neměl na sobě.
1: Takže hodně rozespalý.
0: Takže si představ, co se stalo, jo, máš ten telefon v ruce, strkáš to jako do té kapsy, která tam není, telefon spadnul na zem a probudil jsem celý barák, jo, takže asi nějaký divný vibrace, tak se chci zeptat, jaký je tvoje ráno, potažmo, jaký je vaše ráno vás, posluchačů?
1: Tak za mě úplná pohoda.
0: Pohodička.
1: Zatím bez jakýchkoliv komplikací.
0: Dobrý, tak já jsem zvědavý, co se tady ještě dneska stane. Davide, budeš mě hlídat, slibuješ, jo?
1: Slibuju.
0: Perfektní, no tak jo, tak i vy na to dohlížejte. Sam Feld a Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, to jsou další hity pro vás. Na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Čtvrt na 7 minut k tomu, Činasky a vy, tohle Hit Radio. Dobré ráno. Mimochodem, Činasky vystupovali ve Varech a my jsme vlastně Karlovy Vary vůbec neuzavřeli. Ty skončily o víkendu a co jsem teda tak pochytil, tak festival ve Varech byla jedna velká nuda.
1: Cože?
0: Naprostý peklo.
1: Za mě skvělý filmy, super koncerty.
0: Velká nuda a naprostý peklo pro bulvár.
1: No tak to možná.
0: Žádný skandály, čověče, jako nic se nestalo, nikdo se neopil, nikdo nestratil cenu, nikdo nedělal ostudu. A největší šok tam udělal Dustin Hoffman.
1: Aha.
0: Protože on byl prostě jenom normální klidem, naprosto pokorný. Takže opravdu ve Varech se letos nic speciálního nestalo. Takže možnost napravit reputaci bude opět za rok. Možná se to tak jako střádá, víš, že to je ve vlnách, že jeden rok nic, pak jako velký jako bizár a tak dále. Nicméně, když jsme u té pokory Dustina Hoffmana, tak v téhle souvislosti stojí za to připomenout, že nejpokornější z velikých Karel Gott by dnes měl 86 let.
1: Tak to je nádherné výročí,
0: nádherné
1: které bychom
0: výročí.
1: Si mohli na Hit Radio připomenout písničkou, Michale.
0: Já ji tady ale nemám nachystanou, Davide. Tak když chviličku počkáš, tak zkusíme alespoň kousíček, jo.
1: Když jsme u těch velkých gentlemanů, tak já připomenu, že Dustin Hoffman oslavil už 88. narozeniny. A když jsem ho ve Varech viděl, tak jsem si říkal, ten má normálně snad stroj času doma.
0: 86. nebo 4.
1: 88.
0: Dustin Hoffman. 8. Tak já jsem tady zatím našel teda alespoň kousek.
1: Představím Duška, jak tancuje v kolíškách.
0: Přesně, jak tam pak urve tu přenosku od toho,
1: Gramce.
0: Od toho Gramce. No tak Karel Gott dnes 86 let by se dožil, tak zdravíme tam nahoru, no a tady na Hit Radio. Za chvíli další hity, na které jste zvyklí. Třeba kamarád Be Mine a zahraje taky Alex Hepburn a Ander tady na Hit Radio. Tak dobré ráno, šampioni.
2: Hit Radio. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz. Hit Radio.
3: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
4: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
7: A co bys rád dělal?
6: Zašíval se ve skladu.
7: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
6: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 35% slevu na obuv.
11: Přesně, 35% slevu na celou kolekci obuvi Rieker a nejen to. Vždy to najdu přesně, co potřebuji.
10: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
11: To ano, a jistě oceníš i tu slevu 35%, viď?
12: Prior je tady totiž pro vás.
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na trase z Jindřichova Hradce směrem na Pelhřimov. Před omezením u Komorovic se v obou směrech dělají kolony. Zdržení je tam aktuálně kolem 5 minut.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio Faktor.

0: Tohle je Hit Radio, Alex Hepburn, Andre. 6.29, krásné ráno, s vámi Michal a David. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Volkswagen zvažuje další rozsáhlé propouštění. Podle šéfa koncernu by mohlo v příštích letech přijít o práci dalších 50 tisíc zaměstnanců. Celkově by tak automobilka mohla zrušit až 100 tisíc pracovních míst. Monkey Business letos slaví 26 let na hudební scéně. Výroční koncert odehrají 23. července v rámci festivalu Prague Open Air v pražských Holešovicích. Fanoušci se navíc mohou těšit i na nové album, které kapela vydá v listopadu. Meteorologové varují před velmi náročným úterým. Pro část Česka vydali výstrahy před vedry, nebezpečím požárů i silnými bouřkami. Ty mohou přinést přívalový déšť, kroupy o velikosti až 2 cm a nárazy větru kolem 90 km za hodinu.
0: Bude to takový, dalo by se říct, meteorologický hat-trick?
2: Takový salát.
0: Salát.
2: Všeho chuť.
0: Můžeme si vybrat, jakou katastrofu preferujeme, jo? Takhle, venku, alespoň tady u nás, pokud vysíláme Praha, to je zatím v pohodě, jo?
2: Sem by to mělo přijít v 11.
0: Klid před bouří takzvaně, ale tak si říkám, v čem bychom doporučili našim posluchačům vyrazit do práce, kdo se teprve chystá, že jo? Tak si říká, možná na hlavu slunečník, jo? Na sebe pláštěnku a kouli na nohu, abychom neodlítli, jo? A bude, ale dneska budete v suchu, no v suchu, asi ne.

0: Enrique Iglesias a Nicky Jam, El Perdón. Posloucháte Hit Radio, chvíli po půl sedmé vám přejeme hezké ráno. Představte si, že žijete v pravěku, venku prší, v jeskyni zima a vy máte na starosti jednu jedinou věc a to hlídat, aby nezasnul oheň. Jenomže, počkej, na minutu usneš, plamen ti chcípne a musíš jít za rodinou s tím, že teplá večeře prostě nebude a že se musí počkat pár týdnů nebo měsíců, než do stromu v okolí znova práskne blesk. Jo?
1: Že si budete muset dát jenom třeba chleba se šunkou nebo se sýrem.
0: Třeba, no jasně, pěkně syrový. Jo? Proč se o tom bavím? Protože vědci v jihoafrické jeskyni zjistili, že pralidi využívali oheň už před neuvěřitelnými 1,8 miliony let. Jo? Neuměli ho sice rozdělat, takže museli čekat, až tam někde do stepy práskne blesk a pak si ten plamen běželi ukořistit a doma v jeskyni ho složitě museli udržovat právě při životě. Jo. 1,8 milionu let umíme používat oheň.
1: A stejně se vám někdy stane, že přijdete do restaurace, objednáte si steak medium rare a oni vám ho přepálej. Úplně vysušej. 2 miliony let se to učíme.
0: To je pravda, to je pravda. Pořád to nikdo neumí. Nicméně, taky mě napadlo, že třeba taková nejstarší jako věta lidské historie pravděpodobně zní něco ve stylu: Tyhle, říkala jsem ti, abys ten oheň hlídal, teďka budeme půl roku žrát syrový mamuty.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hobičku. CZ.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
7: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
8: Záruční i pozáruční servis štýl.
7: Když chcete budící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
11: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Tak Renku, ty neřádej, jde nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
15: Asi 100 tisíc.
14: A ty s tím nic neděláš, jo?
15: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no to špak na právníka.
14: No prostě jdi na e-pohledávky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
15: No to, to jsou nějaký šamani nebo co ne?
14: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Stavební práce brzdí provoz v Písku, opatrně v ulicích Vinická a Burketova, jezdí se okolními. No a pozor taky v Blatné, kde zůstává neprůjezdná Fignerova ulice.
1: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Ladíte úterní Hitrádio, snídaní šampionů, pár minut po 6:45. Dobrý ránko, přejeme s vámi Michala David. A otázka na vás, vařili jste někdy něco pod širákem? Co ty, Davide? Vařil jsi něco pod širákem?
1: Tak jestli se opíkání špekáčku říká, nebo dá říct vařit, tak ano.
0: Dobře, nemám to jinak, jenom ano, taky se mi teda opejkal, ale takhle, proč se o tom bavíme? My se soutěže na Hitrádiu zúčastnit úplně nemůžeme, ale vy, kdo ladíte, tak pokud máte nějakou historku na téma vaření pod širým nebem, tak díky terapii venkem s Hitrádiem a mega e-shopem outdoorového vybavení for camping můžete konkrétně tento týden vyhrát poukaz v hodnotě 7000 na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa a High Point. A to stačí, když k nám na web na hitradio.cz napíšete váš příběh z vaření pod širákem, třeba jako napsala Marcela. Hezký den do Hitrádia. Ráda se podělím o náš příběh. Vyrazili jsme na výlet s tím, že si večeru vaříme tu nejlepší večeři pod širým nebem. Měli jsme maso naložené, zeleninu nakrájenou, koření nachystané, prostě všechno. Tedy skoro všechno. Když jsme rozdělali oheň, zjistili jsme, že grill zůstal opřený doma v garáži. Chvíli jsme na sebe jenom koukali a přemýšleli, jestli to vzdát. Nakonec jsme maso napíchli na klacky, brambory zahrabali do žavých uhlíků a znouze vznikla ta nejlepší večeře, jakou si pamatuju. Ne proto, že byla dokonalá, ale protože nás donutila improvizovat. Od té doby už vím, že na vaření venku není nejdůležitější výbava, stačí oheň, dobrá parta a schopnost zasmát se tomu, když plán nevyjde. A právě tyhle neplánované chvíle mají vždycky tu nejlepší chuť. Zdraví Marcela. Tak.
1: My jsme si tady před chvílí říkali, že lidé už využívají oheň skoro 2 miliony let.
0: Ano.
1: Takže nějakou zkušenost s vařením venku máme.
0: Jako máme, ten oheň jako je jedna věc, ale druhá věc, když na to nemáš náčiní, tak jako moc toho neuvaříš. Tak děkujeme za příběh, Marceli, a kdybyste se vy chtěli zapojit do soutěže o poukaz na nákup produktu značek Vark, Zulu, Moa a Hypon v hodnotě 7000 na forcamping.cz, tak se stavte u nás na webu na hitradio.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: It's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Obří požár zničil halu s elektrokoloběžkami. V Čelákovicích u Prahy se zřítila hala o velikosti fotbalového hřiště. Předběžná škoda dosahuje 80 milionů korun. Hasiči budou požár likvidovat ještě během dneška a příčinu vzniku zatím vyšetřují. Kvůli rozsahu zásahu byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Vedra ohrožují výrobu pravého parmezánu, extrémní teploty v Itálii snižují dojivost krav až o 10% a farmářům výrazně zvyšují náklady. Musí nepřetržitě chladit stáje i sklady, kde sýr zraje. Parmezán se přitom smí vyrábět jen v několika provinciích na severu Itálie. Výrobci varují, že pokud budou vlny veder sílit, může to ohrozit množství i kvalitu jednoho z nejslavnějších sýrů světa. Čeští hasiči znovu vyrážejí pomáhat do zahraničí. Početný tým dnes odjíždí na měsíc do Řecka, kde bude připraven zasahovat u lesních požárů. Působit bude na Peloponéském poloostrově v oblasti s vysokým rizikem vzniku požárů. S sebou veze 10 vozidel. Česko už nyní pomáhá zašením požárů taky na jihu Francie. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Po 60 letech se v zámeckém pivovaru v Jindřichově Hradci znovu vaří pivo. Historický areál, který dlouho chátral a poničil ho požár, se včera po rozsáhlé přestavbě otevřel veřejnosti. Oprava stála město 512 milionů. Už můžeme ochutnat nové pivo Jindra v restauraci Smetana a v září se má otevřít taky multifunkční kulturní sál. Jdeme na počasí. Kolem poledne předpověď na Šumavě hrozí bouřkami, které se postupně rozšíří na celé území našeho regionu a naměříme do 30 stupňů.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Radio. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem
11: a Davidem. Krásné ránko.
12: Snídaně šampionů.
11: 7:02 s vámi Michal Knejp, David Jošt, Jasmin je již

0: na dovolený. Ona vyrazila někam do Španělska, pokud se nepletu.
1: Je to tak, je na Kanárských ostrovech.
0: Na Kanárech, nicméně to nám krásně hraje do karet, protože dneska poznáme prvního finalistu na mistrovství světa ve fotbale. Francie hraje se Španělskem. A já se ptám, jakožto fotbalový neznaboch, kdo si myslí, že vyhraje, Davide?
1: Podle mě to bude hodně vyrovnaný zápas, a kdyby se ptal na to, komu já fandím, tak to jsou Španělé.
0: Španělé, já si taky myslím, že to jsou Španělé, ať se v tom nevyznám moc, nicméně hledal jsem tady, jak se řekne gol španělsky, tak to je klasický gol, a francouzsky, napadá ti, jak se řekne gol francouzsky? Je to byt.
1: Aha.
0: Byt. Jo, takže doufejme, že dneska budeme volat teda jenom gol a žádný byt. Hit Radio Factor. Yeah.

0: Baby Goodbye. Tohle je nejnovější Ale Farben na Hit Rádiu, 9 minut po 7. Dobré ráno. Pokud jste aktivní na Instagramu, Facebooku a sledujete Marka Ztraceného, možná jste zaregistrovali video, kde ukazuje, jak bourají dům, ve kterém vyrostl.
1: Dámy a pánové, puká mi srdce. Tady za mnou máte možnost vidět barák.
2: V tomhle baráku mě rodiče udělali, sem si mě poprvé přivezli, tady jsem vyrost, zažil celé dětství a teď jde dolů.
1: Tady v tom okně, prosím vás, tam byla ložnice a piano, kde jsem hrál hodiny a hodiny denně a mimochodem jsem tam složil písničku Ztrácíš. Takže s Bohem dome u zeleného stromu, s Bohem vzpomínky, s Bohem dětství a takové život.
0: No moc hezky tam vzpomínal na to, co všechno v něm zažil a vlastně, když jsem to video viděl, tak jsem se v tom taky poznal a řekl jsem si, že opravdu spousta z nás má takovej dům, který byl takovým tím bezpečným přístavem, domovem, nebo třeba místem, kam jsme jezdili k babičce, a pak se třeba musel prodat, nebo se třeba musel zbourat, nebo cokoliv. Ty máš něco takového, Davide, nějaký vzpomínky na speciální budovu?
3: Paradoxně u mě to je škola. Nekecej. Já pokaždý, když se procházím kolem základky, tak strašně rád vzpomínám na to, co všechno jsme tam zažili.
0: Jo, tak teda, když procházím nebo projíždím okolo základky, tak na to vzpomínám úplně nerad a vždycky si vzpomenu na naši matikářku. Takže ty vzpomínky tam úplně nejsou, ale já třeba mám takovej, já jsem vyrostl u babičky, vlastně většinu svého života jsem strávil u babičky na východě Čech, u Dvora Králové, na Kuksu. A vlastně ten dům, co tam stojí, tak občas kolem mě jedu a už tam teďka občas parkuje nějaký jako auto, nějaký vozík, teďka tam byl nedávno, když jsem jel do zoologický do dvora s malou. A říkám si, tyjo, vlastně tady jsem opravdu prožil přes, já nevím, 20-25 let života. A teď už jako se tam nedostaneš. Hrozně rád bych se tam chtěl podívat, třeba jako jak to tam vypadá, co se tam jako stalo. A na druhou stranu si říkám, že možná bych se tam radši jako nechtěl podívat, aby ty vzpomínky, které člověk tam má nějak uložený, abych tam nepřišel a nezjistil jako ty, co jste mi tady s tím udělali s tím pokojíčkem, co?
3: Přesně tak, zůstanou jenom vzpomínky, no.
0: No tak schválně dejte nám vědět, jestli vy máte nějaké takové místo, třeba dům, který se právě třeba musel prodat nebo musel zbourat. A co se s ním stalo, jo? Chceme vaše vzpomínky. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp, můžete nám to nahrát jako hlasovku, nebo nám to pošlete jako zprávu. My k vám posíláme další hity Elton John a Dua Lipa na Hit Rádiu Cold Heart v 7.11. Hezké ráno.

0: Jelen Magdalena, Hit Radio, 8:15, krásný ránko, šampioni. Připomeneme, co jsme řešili. Marek Ztracený na svoje sítě přidal video, kde ukazuje, jak bourají dům, ve kterém vyrostl, obří vzpomínky na místo, kde třeba sloužil song Ztrácíš. No a vzpomínali jsme i tady s Davidem. David má nostalgickou, když jde okolo jeho základky, je tak?
1: Je to tak.
0: A já vzpomínám na dům babičky, ve kterém jsem vyrostl. Nicméně ptali jsme se vás, jestli máte taky nějakou takovou vzpomínku na starý dům. Tak píše třeba Vašek: ahoj chlapci. Já jezdil každé prázdniny k babičce a dědovi na celé 2 měsíce. Domek s velikánskou zahradou bylo mé teritorium, kde jsem žil 2 měsíce pod stanem, prostě super prázdniny. Po smrti dědy babička domek prodala a dnes tam stojí neskutečně ošklivý dům, zahrada vykácená a samý hnusný beton. Vzpomínky ale mám stále v srdci.
1: Vzpomínky zůstanou.
0: Další zpráva od Ivči. Dobré ráno, šampioni. Zrovna jsem se vrátila z Dovči, navštívila jsem své rodné město a odvážila jsem se vejít do domu, kam jsem jezdila na prázdniny. Slečna byla moc ochotná a provedla mě po něm. Z domu se totiž stal luxusní hotel, takže kde jsme se tou vařili, nyní uléhají hosté do postele. Místo vrzajících schodů je prosklený výtah. Pocity smíšené, kouzlo prázdnin sice pryč, ale dům stále žije. Zdraví posluchačka Ivča. Tak tady na tom je fajn, že se tam v tom hotelu můžeš vlastně ubytovat a řekneš si, tak teďka tady jako ležím tady v té místnosti, kde jsme s babičkou třeba hráli nějaký jako hry nebo cokoliv.
1: Akorát za to musím platit.
0: Přesně. A možná bys mohla dostat nějakou slevu, jako Ivčo. Kdybys řekla, že opravdu teda si tam žila. Máme tady taky hlasovku od Tinky.
2: Ahoj, nahrávám vzkaz ohledně toho dětství, vzpomínek. Já jezdím kolem našeho baráku běžně, často je to kousek odtaď, kde bydlím. Rodiče se rozvedli a pak ten barák koupili starý lidi, hodně starý lidi, bezdětný a tak. Takže jednou jsem se tam i byla podívat, jednou nás tam pozvali. Pak už jsem je tam asi víckrát nezastihla, ale prostě když jsem v tom místě, tak se tam jdeme projít. Je mi to docela líto, jak tam zarůstá zahrada a že se tam nemůžu jít podívat. A tak nějak tajně i po skoro 20 letech doufám a říkám si, no tak až ty starý lidi jednou umřou, tak to třeba bude na prodej. No prostě tak, vzpomínky jsou někdy hodně silný, takže zdravím.
0: Zajímavý, teďka se podle mě ty staří lidé bojí, že jim někdo chce vyfouknout dům, jo. Takže jako taky mě to napadlo, že ten dům po babičce, co koupil někdo, že kdyby se třeba daleko získat nějak zpátky, že by to nebylo vůbec špatný. No tak vzpomínky zůstanou, jak říkal David, my děkujeme za vaše vzpomínky, ale prostě někdy je potřeba dát starým věcem selaví. Jedny dveře se zavřou, několik dalších se otevře. To jsem slyšel někde na Instagramu u nějakého motivačního kouče, no hrozný. Khaled Selavý za malou chvíli, taky Tom Grennan, no a samozřejmě taky soutěž Rychlá pětka. Nechoďte daleko od rádia, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Budějovic. 20. a 21. července ožijí České Budějovice rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo koncertem Podsta legendám s předními muzikálovými zpěváky. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
10: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
11: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
10: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
11: Když repráky, tak Mironet.
10: Klikni dvakrát.
12: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti na

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Českokrumlovsku, pracuje se na hlavním průtahu Kaplicí, kde se můžete krátce zdržet. No a opatrně taky v Českých Budějovicích, kde omezení pokračuje na Pražské třídě.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Faktor.

0: 7.32, ladíte úterní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů. Michal David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Neustálý příval špatných zpráv a nejistoty může výrazně zatěžovat naši psychiku. Odborníci proto radí vědomě posilovat psychickou odolnost a hledat způsoby, jak lépe zvládat stres, tak třeba sledováním hororů. Vedra trápí i cyklisty na Tour de France. Závodníci se během etap ochlazují litry vody, ledem za dresem i speciálními chladícími vestami před startem. V extrémních vedrech, která místy atakují 40 stupňů, je správné ochlazování stejně důležité jako samotný trénink. Vlastní prostor doma může být důležitější, než se zdá. Mnoho mužů si proto vytváří takzvanou pánskou zónu, dílnu, pracovnu, herní kout nebo jen oblíbené křeslo. Takové místo jim pomáhá na chvíli vypnout, věnovat se svým zájmům a odpočinout si od každodenního tlaku.
0: Což se hledá blbě třeba v garzonce, že jo?
2: O 20 metrech.
0: Nicméně souhlasím s tím, že chlap potřebuje nějaké svoje místo, kde může opustit páru, tak za mě je to garáž. A vlastně v té garzonce napadá mě tak asi záchod, ten tam je, ne?
2: Jo, a můžeš ten tam bývá.
0: Bývá to tam a můžeš tam pustit horor. No a je to komplet. Pojďme soutěžit.
2: A můžeš z toho záchodu taky napsat sem k nám do rychlé pětky.
0: Třeba, ano, v tomhle případě, pokud jste na tomto místě, můžete napsat a můžete soutěžit o produkty Denatura, protože celý tento týden v rychlé pětce vyhráváte poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura na nákup přírodní kosmetiky. Tak pokud byste ji chtěli vyhrát, napište nám. Chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno.

0: Skater Boy, tohle je Avril 737, tohle je Hit Radio a tohle je soutěž Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát poukaz na 5000 korun do e-shopu De Natura. To je přírodní kosmetika, která prochází dlouhým vývojem. No, pokud s produkty nebudete spokojeni, tak garantují taky 100% vrácení peněz, protože za kvalitou si stojí. No a na webu a sociálních sítích De Natura najdete nespočet inspirativních proměn. No a o tenhle poukaz si zasoutěží Lukáš. Lukáši, dobré ráno.
2: Dobré ráno, ahoj.
0: Musíme vysvětlit, proč Lukáš, proč tady je muž s námi ve vysílání o kosmetiku, hlavně pro ženy. Ty jsi napsal, že bys chtěl potěšit manželku kosmetikou. No tak my ti budeme držet moc palce, Lukáši, aby to vyšlo, jo?
2: Jo, díky.
0: No tak jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Lukáši, je přírodní kosmetika automaticky lepší, ano nebo ne?
2: Já si myslím, že jo.
0: Tak ještě jednou. Je automaticky lepší, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Tak ještě naposled. Ano nebo ne? Není automaticky lepší.
2: Tak automaticky nemusí být lepší.
0: Dobře, protože důležité je komplexní složení produktu, do kterého patří například koncentrace aktivních látek nebo smysluplná formulace. Pojďme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tvoří voda víc než 50% lidského těla, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se říká tekutině, kterou v horkých dnech produkuje lidské tělo ke svému ochlazení?
2: Pot.
0: Ano. Pojďme na další otázku.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik je 10 z 10?
2: 1.
0: 1. A poslední, 5. otázka. V jaké zemi leží Paříž?
2: Francie.
0: Ano! Lukáši, super. Je to tvoje. Zvládli jsme to i přesto, že zrovna letíš někde ve větrném tunelu.
2: Jasně, no, to je práci, no. Jako nikdy jsem nic nevyhrál, tak jsem úplně jako...
0: Lukáši, dopadlo to, tak manželka bude mít radost. Myslíš, že poslouchá manželka, nebo jí to necháš jako překvápku, až jí strčíš ten voucher na 5000 do Natura?
2: Tam má dovolenou, tak ještě spínka, takže to bude překvapení určitě.
0: Hezký, hezký. No tak Lukáši, moc gratulujeme. Poukaz na 5000 korun do e-shopu De Natura posíláme. Pozdravuj ženu a zvládni to dneska v práci, jo?
2: Jo, moc děkuju, jste super.
0: Není zač, ty taky, měj se, ahoj, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si, tohle je Hit Radio v 7.43. Samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte za volantem. Kdo třeba vyrážíte do práce, z práce nebo na dovču autem, tak vám se bude za malou chvíli hodit aktuální doprava. No a taky vlastně samozřejmě vítáme zpátky v Čechách vás. Kdo jste se po celonoční jízdě vrátil třeba od moře, tak vítejte v České republice, ať zvládnete ten přechod do toho pracovního režimu na za malou chvíli další hity. Katy Perry, Hot and Cold, taky Nico Santos a já slíbená aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
3: Sunex.
2: Sunex.
3: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
4: Kasalova pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
5: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
4: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: I Dudek dobře ví, že na fajnspánek.cz si motorový rošt pro svou postel vybere každý. Online i v kamenné prodejně v Táboře už od 5990 korun. fajnspánek.cz. Spěte i vy jako Dudek.
9: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně, ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně, ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
10: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
1: Hit Radio.
11: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si teď pozor na Strakonickou ve Volyni. V Čelakovského ulici máme hlášené odstavené osobní auto, které blokuje provoz. Počítejte tam se zdržením.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Hit Radio, Nico Santos, 7:54, hezké úterní ráno. Co se teďka na sítích řeší, to jsou účesy. Možná otázka na vás, všimli jste si, že dnešní teenageři a mladí kluci vypadají, jako by je naklonovali? Všichni nosí ten stejný účes, jo? Nahoře trvalá jako květák a po stranách vyholenou. Že, Davide?
1: Účes, který se líbí hlavně zelenářům, no?
0: No, jakoby, přesně. Tak mi řekněte, jaký nejvíc šílený vlasový úlet jste v mládí nosili vy, abyste byli in. Tak kdybych zaspomínal já, tak za mých mladých let, a je to teda už sakra dávno, to byly nagelované vlasy do kohouta, jestli víš.
1: Jasně, za nás taky, tak my jsme v podstatě podobný ročník. Vepředu taková ofina do strany, hodně nagelovaná, a potom kohout nahoru.
0: Jasně, takže přemýšlím, máme tady taky naši sociální manažerku Sabinu. Jaký účes to bylo za tebe? Stačí, když nám to pošeptáš do ucha. Co to bylo?
1: Sabina je generace Z, takže jí se ty brokolice líbí.
0: Jo, počkej, líbí si ti ty brokolice?
1: Teď na všech vypadají úplně stejně, pro boha.
0: Pane bože. Takže dnešní kluci vypadají, že místo z barber shopu utekli ze zelenářství, ale vlastně říkám si, buďme za ty květáky rádi, protože pořád je to lepší za nás, za mě, než když jsme v 90. všichni vypadali, že nás doma stříhali podle hrnce. Pojďme na muziku, tohle jsou Sugababes.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Končím s tebou a stěhuju se k mamince.
2: A teď ona se vrátí. Bydlení v inteligentním domě od firmy Delnet se těžko opouští. Když elektrikáři, tak Delnet.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
4: tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: Franto, co jsi to zaskoupil?
6: Zavařovací hrnec!
5: A co budeš dělat?
6: V létě okurky, v zimě svařák!
7: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
8: Přepočítávám trasu.
9: Jak přepočítáváš, když jedu dobře?
8: Nejedete na STK Vodňany.
9: Cože?
8: STK Vodňany, STK Vodňany, STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
9: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
11: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zájem o investiční byty začíná slábnout. Kupující odrazují přísnější podmínky pro hypotéky i nižší výnosy z pronájmu. V Praze navíc nájmy přestaly růst a návratnost investice se pohybuje kolem 4%. Investoři proto častěji hledají levnější byty mimo hlavní město. V Česku je podle odhadů zhruba 250 000 investičních bytů. Evropu sužuje extrémní sucho. Nejhorší situace je ve Francii, kde vysychají pole, řeky i další vodní zdroje. Na řadě míst už úřady omezily používání vody jen na nejnutnější potřeby. Výrazný nedostatek vláhy ale trápí také Anglii, Španělsko, Itálii nebo Česko. Podle odborníků současné sucho zhoršují opakované vlny veder i nedostatek letních srážek. Umělá inteligence má stále vyšší ekologickou cenu. Microsoft, Amazon a Google za poslední rok zvýšily emise skleníkových plynů téměř o pětinu. Hlavním důvodem je rychlá výstavba datových center pro cloudové služby a umělou inteligenci. Dohromady tyto firmy vypustily tolik emisí jako zhruba třetina celé Francie. Přesto všechny tři společnosti dál tvrdí, že chtějí v příštích letech dosáhnout uhlíkové neutrality. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Léto u vody má být hlavně bezpečné, jihočeští policisté proto na webu připomínají, abyste děti nikdy nespouštěli s očím, neskákali do neznámé vody a nepřeceňovali své síly. Alkohol k plavání ani řízení lodi rozhodně nepatří, cenosky nenechávejme v autě ani ve stanu a na lodi mějme vždy dostatek záchranných vest pro celou posádku. Končím počasím, válení u vody nám dneska na jihu zatrhnou bouřky, ty během oběda dorazí hlavně na Šumavu, později ale hrozí napříč celým regionem a naměříme do třicítky.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
13: Hit Radio. Snídaně šampionů.
14: Jsou 8:02, vy jste stále s úterním Hitrádiem, s vámi Michal Knejp a David Jož, dobré ráno.
15: Ahoj.
14: Účes květák ve vás rezonuje, přišlo od vás spousta zpráv a hlasovek. My jsme se bavili o tom, že dnešní kluci mladáci vypadají díky účesu, díky stejnému účesu jako přes kopírák, jeden jak druhej. A co mě pobavilo, je tahle hlasovka.
16: Kluci, já mám taky jednoho takového květáčka doma. Na druhou stranu musím říct, že... Ono u těch chlapů, když si vezmete, že kolikrát někteří ti kluci ztrácí už vlasy ve 20 letech, ať si to užijou, ať mají čuprinu, ať mají klidně i brokolici na hlavě, ale když mají ty vlasy krásný, tak ať si to užijou. Mějte se krásně, ahoj.
14: To je ono, tak se ptám, Davide, bylo ze mě slyšet, že za mě mluvila tak trochu závist? Tak nebo jinak, je to na mých koutech vidět, že za mě mluví závist?
0: Hit Radio Faktor.

0: Run. Celeste Buckingham. 8 hodin 9 minut, posloucháte Hit Radio. Úterní snídaní šampionů a lidi, ruku na srdce. Kolik stojí vaše lidská důstojnost, co? Máme tady zprávu, jeden borec se teďka stal legendou internetu, protože během vykonávání potřeby na kanálu mu tam spadly klíče a doklady.
1: Ajajaj.
0: Aj, pokoušel se to vytáhnout, jenomže on to pokračoval, on se v tom kanále zaseknul hlavou a ramenem a nebylo cesty zpět. Fertik, zaseknuto, takže policie, hasiči, klasika, vyprošťovačka. Jo. A tak mě napadlo, jestli se vám někdy stalo, že vám někdy něco někam zapadlo, nebo že jste se někde takhle zasekli a potřebovali jste pomoc. Co na to, David?
1: Já na to říkám, že jsem zvědavej, co naši posluchači napíšou.
0: Dobře, já teda, jestli můžu takové přiznání, to bude velký přiznání z mý strany, jo. Já teda doufám, že neposlouchají sousedi, protože víte, jak je taková ta škvíra ve výtahu, když se odevřou dveře a je tam škvíra dolů.
1: Taková ta přesně na to, aby ti tam něco zapadlo.
0: Telefon nebo cokoliv, no tak my tam máme na tom výtahu takový magnetky, který dáš před to čidlo, aby se nezavřely dveře. A ty magnetky, oni tam tak jako držej a já už tam hodil 3 omylem, jo, a vždycky si říkám, ty doufám, že na to nepřijdu. A vždycky se tam ta magnetka objeví, tak si říkám, jak vypadá asi lednice těch sousedů, který tam ty magnetky pořád jako dodává, jo. Možná jim tu lednici jako zhezčuju, protože říkám, já už 3 magnetky tam spadly. Nebo třeba, co je echt šílenost, tak je v autě mezera mezi sedačkou a středovým tunelem. No, na tom se asi shodneme, protože tahle díra, co schvátí, už nikdy nenavrátí. Tak by nás zajímalo, jestli vy máte nějakou takovouhle bizarní historku, jestli vám někdy někam něco spadlo, jestli se vám to podařilo vytáhnout, anebo jestli jste se třeba někdy někde zasekli. To nás zajímá, pojďte nás pobavit. Nahrajte nám to jako hlasovku na 777-937-777. A nebo nám to napište klasicky jako zprávu, jak jste zvyklí. Teď vám letí další muzika, France, If I Were Sorry, taky Linkin Park, Up From The Bottom.

0: Tohle je Franc. 2 minuty po 8:45. Ladíte Hit Radio. Dobré ráno, měli jsme tady příběh chlápka, který si chtěl ulevit nad kanálem, ale bohužel mu tam spadly klíče a doklady. No a dostali jsme se k tomu, do jakých bizarních situací jste se dostali vy, jestli vám někdy někam něco spadlo, nebo jestli jste se někde zasekli a stalo se to, co jsem čekal. Přišlo od vás spousta zpráv, my se tady nad tím s Davidem bavíme, tak pojďme na tu první, třeba od Zuzky. Zdravím, tak mně se stalo přesně to, jak mluvíte o výtahu. Klíče od domu. Byly mi jako 8leté konečně svěřeny klíče od bytu a tohle se stalo. Spadly do té škvíry mezi výtahem a podlažím a byla obrovská hrůza jít domů a říct to. Jasně. Další zpráva. Zdravím, jednou jsem se zasekla na dětském hřišti v pérové houpačce. Po 10 minutách se mi podařilo vyprostit. Největší srandu z toho měla vnoučata. Moc se jim to líbilo. Dobro si to představit. Taky tady máme hlasovku od Tomáše.
1: Ahoj, já když jsem se stěhoval do Ústí nad Labem, kdysi, před 20 lety asi, tak jsme se šli podívat na byt k jedný paní. No a co se nestalo, sekce s náma prostě výtah. Jenomže nejhorší na tom bylo, že paní majitelka byla klaustrofobička. A museli jsme tam čekat asi hodinu a půl a už začala vyšilovat. Takže jsme ji tam s manželem jejím vlastně uklidňovali. Snažili jsme se ji udržet. Nakonec tam vlastně dřív než hasiči, tak dorazil tam pán od výtahu, tak to vlastně nějak otevřel dveře ze spoda i ze zhora, takže jsme to vlastně prolezli a všechno vlastně jakoby dopadlo v klidu, akorát paní se ještě půl hodiny potom klepala a ptala se mě, jestli chci ještě vidět vůbec ten sklep, tam jsme původně vlastně jeli se podívat. A já když viděl, jak je rozklepaná, tady to říkám, že ne, že stačí, když mi dá jenom klíče a že já si to tam pak omrknu.
0: Máte sklep? Mohla bych ho vidět. Další zpráva. Ahoj, jednou jsem byla na hřišti s vnučkou. Jedna velmi korpulentní maminka se rozhodla sjet z kluzavku se svojí dcerou. Nahoře se sotva zasoukala a dole zůstala zaseklá s vytaženým tričkem a bez podprdy.
2: Tolik tématu, když se někdy něco zasekne.
0: Tahali ji i s dcerou a několika lidmi, podobně jako v pohádce o řepě. Smích nám nedával moc sílu, ale nakonec to zvládli. Tak to je geniální, to je geniální. Taky píše Petr, čau kluci, já jsem odjížděl z domu autem a přítelkyně chtěla ještě, abych vyhodil pytel z odpadky. Tak jsem přišel ke kontejneru, hodil tam pytel, jenže jsem v té samé ruce držel i klíče od auta, takže tam letěli taky. No, musel jsem tam pro ně vlíst, nic moc, čau Petr. A to je za mě přesně ten důvod, proč by chlapi neměli chodit s odpadkama, jo. Ten důvod, proč i když nám strčíte pytel s odpadky do prostřed dveří, tak že ho prostě překročíme, jo. Bezpečnostní důvody.
3: Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Slyš poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledn. www.vítkuvhradek.eu.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom.
8: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
7: ePohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
10: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
11: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
10: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
11: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
10: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Opatrně na D3 na kilometru 94 směr Benešov je odstaven osobák. No a pozor taky v Budějicích Nemanická ulice, kde v těchto chvílích nefungují semafory.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
2: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, it'll stay.

0: Play na Hit Radio v 8.31. Hezké ráno, s vámi Michala David a David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Po zesnulém sem senátorovi Grahamovi usedne do amerického senátu jeho sestra. Darlene Grahamová Nordoneová dokončí bratrův mandát za stát Jižní Karolína, který vyprší na začátku příštího roku. O jejím jmenování rozhodl tamní guvernér. Monkey Business letos slaví 26 let na hudební scéně. Výroční koncert odehrají 23. července v rámci festivalu Prague Open Air v pražských Holešovicích. Fanoušci se navíc mohou těšit i na nové album, které kapela vydá v listopadu. Na pevnější vztah podle odborníků stačí i pár minut denně. Důležité nejsou velké romantické gesto ani dlouhé společné večery, ale pravidelná pozornost a opravdový zájem. Právě drobné každodenní zvyky často rozhodují o tom, zda se partneři zbližují nebo míjejí.
0: Já si myslím, že jsi tu zprávu měl ukončit úplně na začátku, jak jsi řekl, že na společný náspěch to bylo?
2: Na pevnější vztah podle odborníků stačí i pár minut denně.
0: Tak hotovo. Nechci tě trápit. Black Milk na Hit Radio, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my dva s Davidem. No a srdcovky si můžete užít po 12. Je jich 5 plus 1 vaše. Tak pojďme na to. Black Milk, Nechci tě trápit. Hezké ráno. Nechci tě

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší úterní ráno. Imagine Dragons, 8 minut po půl deváté. Schválně, taky si občas stěžujete na lidi, který musíte ráno brát autem do práce? Tak pozor, lidi, ať se chovají všelijak, jsou v pohodě. Máme tady ale řidičku, která rozhodně trumfla nás všechny. Možná jste o tomhle slyšeli, je to příběh pár týdnů zpátky. Mě to teda minulo, dostal jsem se k tomu až teď, pobavilo mě to. Řidička při cestě do práce trefila jelena, tak ho naložila do auta, přijela do práce, odešla, jelen zůstal v autě, no a on se tam probral, jo, takže pro lidi za okny v kanclu asi neuvěřitelná podívaná, nicméně já to docela chápu, protože takhle, když spěcháte na devítku do práce, tak když šéfovi řeknete, že jdete pozdě, protože sepisujete protokol o srážce se zvěří, tak vám asi věřit nebude, jo, ale když mu toho jelena dovezete ukázat přímo pod okno, tak máte splněno. David Guetta, Terry Swims, Tones and I. Další parádní muzika pro vás za malou chvíli a těšit se můžete i na Abu Max Sweet But Psycho, tady na Hit Radio. Tak dobré ráno, šampioni.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Koberce Tábor Měšice.
3: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
2: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
3: Dále kusové koberce i PVC.
2: Bytové doplňky, nábytek
3: a matrace pro váš zdravý spánek.
2: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
7: A co bys rád dělal?
6: Zašíval se ve skladu.
7: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovního mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějic. A teď do dna, Karle.
8: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
12: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

A tohle je taky úterní Hit Radio snídaní šampionů v 8.50. Dovolená s dětmi? Je to vůbec dovolená? Takhle, jestli máte taky ten pocit, že se po dovolené s vašimi potomky nevracíte od počatí, ale spíš byste potřebovali ještě pobyt v lázních, tak věda tohle zkoumala a pozor, přišlo se na to, že po takové dovolené potřebujeme 2,5 dne klidu na zotavení. Jako výzkum fajn, ale detail, kde sakra máme vzít ty dny volna navíc, jo? Když jen co se vrátíme od moře, musíme valit do práce, že? Takhle, dovedete si představit, že byste po dovolený přišli za šéfem a řekli, že potřebujete další 2-3 dny volna, abyste mohli vůbec začít pracovat? Schválně, co by vám na to řekl? Tohle by vám na to řekl, jo? No, chápu, naprosto tomu rozumím. Tak vydržte, kamarádi, do začátku školního roku zbývá už jenom 7 týdnů. To uteče jako voda, nebo jako vaše poslední nervový buňky.

0: Poslední tóny úterní snídaní šampionů, tohle je Declan J. Donovan, Hungry Heart. Díky za společný ráno, já se s vámi jdu rozloučit. Dávejte na sebe pozor. Od rosniček máme na dnešek slíbený nějaký harakery, vedra, kroupy, bouřky, tak ať se vám ideálně tenhle meteorologický hattrick vyhne.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Mějte se fantasticky, já jsem Michal a slyšíme se zítra v 6.00 startuje snídaně šampionů. Tak hezký úterý a čau.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, teď krátce před 9:00. Vypadá to dobře, jezdí se bez vážných komplikací. Akorát pozor na porouchané a odstavené nákladňáky. Jeden na vás čeká na D3 na 152. kilometru trasa Kaplice Mezno. A ten druhý je na silnici 24 u Třeboně. Tak dávejte pozor, jezděte opatrně, šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na 90? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Přepočítávám trasu.
4: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
3: Nejedete na STK Vodňany.
4: Cože?
3: STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
4: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy.

0: 40 tisíc. Více na www.práce.gpn.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
2: Máme 9 hodin, jsou to krátké zprávy a Bára Purkártová. Pěkné dopoledne. Poslanci v dnešním úvodním kole posoudí vládní návrh na zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Opozice pokládá zmrazení cen za populistické. Podle ní bude na dálnice směřovat méně peněz od uživatelů, ale více zdaní nás všech. Zámecký pivovar v Jindřichově Hradci ze 16. století se opět otevřel pro veřejnost. Objekt desítky let chátral a před lety ho dokonce poničil požár. Přestavba národní kulturní památky stála město přes 500 000 000. V září pak město zahájí provoz multifunkčního kulturního sálu. Většina rodičů myslí na zadní vrátka svých dětí. Peníze jim pravidelně každý měsíc odkládá skoro 60% dotázaných, jak ukázal průzkum. Asi 30% rodičů pak spoří nepravidelně. Většina lidí uvádí, že dětem spoří hlavně na bydlení nebo na vzdělání.
0: Fotbalový servis.
3: Mezi Francií a Španělskem se dnes rozhodne o prvním finalistovi fotbalového mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr země galského kohouta. Obhájci stříbra mohou postoupit do finále po třetí za sebou. Úřadující evropští šampioni ze Španělska ale vyhráli poslední dvě vzájemná utkání. Francie i Španělsko jsou zatím na turnaji v Americe dominantní a někteří experti označili nadcházející souboj za předčasné finále. Sázkové kanceláře považují oba týmy za dva největší aspiranty na zlato, i když se v semifinále utkají spolu.
4: Zatím to vypadá na úplně obyčejný letní den, ale nenechte se zmást. S postupem času se počasí pořádně rozjede, teploty vyšplhají až ke 30, ale právě horký vzduch může přinést velmi silné bouřky, takže dávejte na sebe pozor.
0: Hit Radio Faktor.
4: No a začíná úterní dopoledne, s vámi Matyáš, a protože i dneska nás čeká horko, tak já vás za chvilku vezmu na zmrzlinu. Vezmu vás do cukrárny, která je zapsaná i v knize rekordů. Oni tam totiž mají nejvíce příchutí na světě, je jich dokonce 800. Tak si počkejte na podrobnosti a na osvěžení pochopitelně i hity. Právě teď Black Eyed Peas a Shut Up!

Když tenhle song začne hrát, tak má člověk chuť popadnout klíčky od auta a jet někam na projížďku. Train a drive-by. Vanilka, jahoda, čokoláda, pistácie. Jakou zmrzlinovou příchuť máte nejraději? Já myslím, že u nás v Česku vede asi ta vanilka, ale teď si představte, že přijdete do cukrárny a před vámi je 800 příchutí. Přesně takovou nabídku mají ve venezuelské Meridě v jedné cukrárně. 800 příchutí zmrzlin, pochopitelně se jedná o tu nejširší nabídku na světě. Oni se díky tomu dostali i do knihy rekordů. A jenom pro zajímavost, najdete tam i dost kuriozní příchutě, jako česnek, cibule, pivo, fazole, krevety, nebo třeba pstruh, prostě všechno, na co si vzpomenete. Já si to nedokážu představit, že přijdu a dám si zmrzlinu s příchutí pstruha. No ale víte, jak by to u většiny z nás dopadlo? No, že si z těch 800 zmrzlin vybereme stejně tu vanilkovou. Mám pravdu. Tak ať vás zmrzlina dneska chutná, ať se vám nerozteče a tady jsou od nás další hity. Alvaro Soler.

0: Naladili jste si Hit Radio Faktor, úterní dopoledne a teď Calvin Harris a Ellie Goulding. Když se podíváte do kalendáře, tak tam dneska uvidíte jméno Karolína, což je i moje 10letá dcera Karolínka, tak všechno nejlepší. Co se narozenin týče, tak dneska by 87 let slavil Mr. Karel Gott a pozor, 660 let má dneska známý zpěvák Vladimír Štancl. Že vám to nic neříká, ale jo, Vladimír Štancl je totiž Michal David. Michal David si už 660 let žije svůj diskopříběh a my vlastně s ním, protože na svatbách, na večírcích, no prostě skoro všude jsou ty jeho hity pořád populární. Tak ještě jednou všechno nejlepší a to i vám, pokud dneska slavíte.
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
2: Mionetto. Víc než jen prosecco.
3: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis štýl. Když chcete v Budějcích štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
4: Kasalova Pilato je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
5: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
4: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
6: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 35% slevu na obuv.
7: Přesně, 35% slevu na celou kolekci obuvi Ríker a nejen to. Vždy to najdu přesně, co potřebuji.
6: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
7: To ano, a jistě oceníš i tu slevu 35%, viď?
8: Prior je tady totiž pro vás.
9: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
10: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
9: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
10: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
9: Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archel Skanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archelskanzen.trocnov.cz.
12: Hit Radio. Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Je přesně 9:30, posloucháte Hydradio Faktor, na něm doznívá Pink a za chvilku mám pro vás jednu srdcovku. Taky máte doma sklep nebo garáž, kde už nějakou dobu překáží stará televize, rozbitá židle nebo hromada železa? Pokud jste z Českých Budějovic, tak ode dneška máte zase o něco jednodušší cestu, jak se všeho zbavit. V Plané směrem na Homole se otevřel nový moderní sběrný dvůr, který nabízí větší kapacitu a hlavně pohodlnější příjezd ke kontejnerům, to znamená bez složitého couvání. Oceníte to hlavně vy, co za sebou vozíte káru. No a pozor, do budoucna by mohl tenhle ten dvůr fungovat dokonce non-stop. Takže odvést bordel je ode dneška zase o něco jednodušší. My si teď dáme hit, který je sice staršího data, ale na hudební smetiště rozhodně nepatří. Když ho Christina Aguilera naspívala, tak jí bylo 18 let. Rok 1999 a Genie in the Bottle.

0: Tohle je Pitbull, se kterým toho mám dost společného. Oba máme stejný účes. Hezké dopoledne. Kdyby vám někdo řekl, že si dneska večer můžete pustit jeden animák, který by to byl? Shrek se svými legendárními hláškami? Doba ledová, kde Sid zase všechno pokazí? Hledá se Nemo? Nebo třeba Madagaskar s partou zvířat, která by bez problémů rozjela vlastní cestovku? Právě to řešíme na našem Instagramu, na Instagramu Hydradia Faktor, kde vás čeká další souboj, tentokrát souboj animáků. Tak který je podle vás ten nej? Pojďte hlasovat, pojďte rozhodnout, ať můžeme v pátek dopoledne vyhlásit krále animovaných filmů.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že když je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
6: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
7: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
8: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Vašich Radio Faktor s vámi taky na silnicích. Možná jste si všimli, že se opravuje aktuálně silnice u Blatné. Jde o hlavní tah, který spojuje Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj a projíždí se tam pouze kyvadlově. Dokdy tohleto omezení potrvá a nakolik to vyjde, tak to probereme ve zprávách 10 hodin. Teď ještě hity. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith.

0: Green Day vytasili 21 zbraní, za chvilku 10 hodin. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, aktuálně pozor na Českobudějovicku, mezi obcemi Kaliště a Zeliny je tam z důvodu dopravní nehody uzavřen jeden jízdní pruh, na místě taky policie. Šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak co, Karle, už bydlíš?
3: Já ani mi nemluv. Projekt stojí za stavba je a já už jsem z toho úplně.
2: Abyste nemuseli pípat, volejte Telnet. Když elektrikáři, tak Telnet. www.telnet.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.online shop.cz.
6: Růžový slon

0: On Air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
2: Máme 10 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Premiér Andrej Babiš na pondělním jednání takzvané koalice ochotných v Paříži vyzval k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany. Tu stávající považuje za roztříštěnou a bez potřebné koordinace výroby. Koalice ochotných je skupina zemí, včetně Česka, které podporují Ukrajinu v její obraně před ruskou invazí. Anonym dnes ráno vyklidil hlavní vlakové nádraží v Praze. Uvedl, že je v budově uložená bomba. Provoz vlaků se proto dočasně zastavil a omezený je také provoz metra. Stanicí hlavní nádraží soupravy pouze projíždějí. Jak uvedla policie, na místo míří pyrotechnik. Silničáři zahájili opravy silnice mezi Blatnou a Pacelicemi na Strakonicku. Jde o hlavní tah, který spojuje Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj a kde se teď dočasně projíždí pouze kyvadlově. Opravy asi dvoukilometrového úseku vyjdou na zhruba 30 milionů a skončit by měly do konce prázdnin. A závěrem ještě Tour de France, která dnes pokračuje 10. etapou. Na trase dlouhé skoro 170 kilometrů ve francouzském Středohoří závodníky čeká celkem 7 horských prémií. Ve žlutém trikotu zahájí druhý týden obhájce prvenství Slovinec Pogačar. Nejlepší z Čechů Matias Vacek je na 24. pozici.
3: Pokud plánujete grilování, výlet nebo koupání, vyplatí se občas mrknout na oblohu a nenechávat všechno na poslední chvíli. Dneska sice letní den, ale všechno mohou pokazit silné bouřky. Bacha na to!
0: Hit Radio Faktor.
3: Hluboké se letos bude konat festival Hrady CZ, my vás na něj zveme. A teď si zahrajeme kapelu, která tam bude taky. Mirai!

když se vše kolem vleče, pomalým tempem se šlápnu plyn zdvižené, palce vítám, možná, že zastavím.

Když zavřete oči, čekali byste zkušeného amerického bluesmana a on je to usměvavý Brit jménem George Ezra. Hezké dopoledne vám všem. Pokud se rodičové s dětmi nudíte, tak zkuste vytvářet třeba rekordy. Já bych vám teď chtěl představit jednoho Američana, sběratele světových rekordů. Tenhle frajer překonal už více jak 200 světových rekordů, což je vůbec nejvyšší číslo v historii. On v podstatě nedělá nic jiného, než vytváří rekordy. Takhle, popravdě řečeno, jsou to teda docela blbosti, pojďme se na to podívat. Například dokázal nejrychleji vypít citronový džus brčkem, zvládnul to za 16,53 sekund. Dokázal nejrychleji zabalit člověka do potravinové folie, mimochodem byla to jeho manželka. Nebo dokázal jednou rukou postavit na sebe 10 rolí toaletního papíru. Jo. No a ten jubilejní 200. rekord mu byl oznán ve chvíli, kdy mečem přeseknul za jednu minutu 74 kusů kivy. Taky máte čas na takový kraviny, nebo nevíte, kam dřív skočit? Já samozřejmě gratuluju a upřímně řečeno, kdybych věděl, kdybych tušil, že stavěním toaleťáku na sebe se dá proslavit, tak už jsem dávno v Guinnessově knize rekordů. One Republic.

0: Narozeninový song, Happy Birthday, Flipside, za chvilku Linkin Park nebo Lady Gaga a taky vám prozradíme, kam vyrazit. Kufry zbalené, plavky připravené a teď už jen doufat, že na fotkách z dovolené budete vypadat přesně podle představ. Jestli si chcete dopřát kvalitní přírodní kosmetiku, tak poslouchejte Snídaní šampionů. Každé ráno tento týden mezi 7 a 8 hrajete v rychlé pětce o poukaz na 5 000 korun do e-shopu Denatura. Takže díky nám budete krásnější a navíc vám promažeme mozkové závity. Vstávejte s námi!
1: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz Trhové sviny.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
4: Záruční i pozáruční servis Štýl.
3: Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: To není možný, že to ještě nemáte.
10: Tak my taky čekáme, že jo?
11: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
12: Tak to musí stát na účtárně.
9: To už je po splatnosti.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
15: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás.

0: Úterní dopoledne vám vylepšuje Hydradio Faktor, právě dozněli Linkin Park. Kam vyrazit? Pamatujete si, jak vypadaly prázdniny bez tabletů a mobilů? Stačila louka, pár kamarádů a člověk se domů vracel až večer. Přesně takovou atmosféru si můžete připomenout v sobotu ve Vodním mlýně v Hoslovicích. Na děti tam čekají hasiči, armáda, kreativní dílny, hry, králičí hop nebo bojovka pana mlynáře. Zkrátka den, kdy se nikdo nebude nudit. Jsou festivaly, kam jdete jen kvůli jedné oblíbené kapele. A pak jsou takové, kde celý den jen přebíháte od pódia k pódiu a pořád máte pocit, že vám něco utíká. Přesně takový bude o víkendu Food Fest v Želči u Tábora. 4 pódia, přes 40 interpretů a 2 dny nabité muzikou. Od Olympiku, Tří sester nebo Bena Kristová až po Dimitri nebo Valda Gang. K tomu fotbalový turnaj, program pro děti i pořádná gastrozóna.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Kazma Kazmič, kde je mu vůbec konec? One Man Show a cizí zeď. Posloucháte Hit Radio Faktor, možná teď míříte někam do nákupáku nebo do obchodního domu. Tak se dívejte kolem sebe, protože některé obchody už mají, představte si, sezónní slevy. Na vlastní oči jsem to viděl, teď uprostřed července. A pozor, dokonce jsem viděl ceduly s nápisem sleva až 70%. Nechápal jsem a nechápu doteď, ale co z toho vyplývá? No, že až si pod stromečkem rozbalíte ratanový lehátko, zahradní konvičku, nafukovací člun, případně sekačku na trávu, tak víte, kdy a kde Ježíšek nakupoval. Hit Radio.
1: Hit Radio. Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Leze, leze, bože, leze, nedá pokoj, až tam vleze, co je to?
3: Sunex.
2: Sunex.
3: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny, ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Budějovic. 20. a 21. července ožijí České Budějovice rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo koncertem Podsta legendám s předními muzikálovými zpěváky. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Kasalova Pilato je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
6: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
5: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: I Dudek dobře ví, že na fajnspánek.cz si motorový rošt pro svou postel vybere každý. Online i v kamenné prodejně v Táboře už od 5990 korun. fajnspánek.cz. Spěte i vy jako Dudek.
11: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
12: A co bys rád dělal?
11: Zašíval se ve skladu.
12: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
10: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
13: Hit Radio Faktor.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Tahle příjemná melodie nás dotáhla k skoro k 11. hodině, jdeme na silnice. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Aktuálně bez vážných komplikací, dejte si pozor na D3, 135. a 5. kilometr, trasa Mezno-Kaplice. Stojí tam odstavený porouchaný nákladák. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu. Připomínám, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Natopení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude.

0: by na hlavním vlakovém nádraží. Dočasně se zavřela i stejnojmenná stanice metra a policie uzavřela i okolní část magistrály. Dočasně se také zastavil provoz vlaků, které tak budou nabírat zpoždění. Těžba živce u Borovan mezi lidmi stále budí vášně. Petici proti lomu už podepsalo přes 3,5 tisíce lidí. Firma sice zmenšila asi na polovinu původně zamýšlený dobývací prostor v lesích. Nicméně odpor města, spolků a obyvatel Borovan nadále trvá. Poukazují zejména na hluk a zvýšený provoz těžkých nákladních vozidel. Česká tenistka Sára Bejlek potvrdila na úvod turnaje v Aténách roli favoritky. Po výhře 6-0 a 7-5 nad Slovenkou Viktorií Morvajovou postoupila do druhého kola. Pátá nasazená hráčka se v něm na tamním tvrdém povrchu utká s Rakušankou Lily Tagerovou.
1: Pokud máte na zahradě trampolínu pro děti, tak si ji přidělejte, aby vám deska neulítla. Na jihu Čech hrozí silné bouřky, tak bacha na to, ale jinak klasický letní den.
2: Hit Radio Faktor.
1: Představte si, že jsou obyčejné potraviny, po kterých nadýcháte. Za chvilku si je představíme, teď ale další hity.

Vždycky, když je slyším, tak si říkám, velká škoda, že tahle ta kapela už neexistuje. Bohužel, Mandraže! Představte si situaci. Sednete do auta, zastaví vás policejní hlídka, fouknete a přístroj ukáže alkohol. Jenže vy víte, že jste vůbec nepili. Připadá vám to jako špatný vtip? Jenže pozor, ono se to může stát i po některých úplně běžných potravinách. Samozřejmě jen krátce po jejich konzumaci, ale vědět o tom není od věci. Tak třeba med, kefír, kysané zelí, žitný nebo fitness chléb a dokonce i grepový džus. Tohle všechno můžete nadýchat a já si myslím, že je dobré o tom vědět. Hlavně žádná panika, klid, proběhnete se kolem auta a za pár minut je zase všechno v pořádku. Akorát si říkám, že tohle by vám Bůček rozhodně neudělal. Hezké dopoledne a jeďte opatrně!

0: úterní dopoledne trávíte s námi s Hydrariem Faktor a díky moc, že nás ladíte. Znáte tu větu, mami, tati, já se nudím. O prázdninách ji vy rodiče můžete slyšet až podezřele často, ale my máme tip, jak slovo nuda vymazat na celý den ze slovníku. Tento týden totiž můžete vyhrát rodinný vstup do Království lesa na Lipně, kde vás čekají obří prolézačky, lanové překážky, trampolíny, různé atrakce a spousta zábavy. Je to opravdu na celý den. Prostě výlet, na který se bude dlouho vzpomínat. Ta soutěž probíhá vždy v odpolední show po 15. hodině, to znamená u kolegyně Jany Křížové, takže poslouchejte a třeba se na vás štěstí usměje.
1: Koberce Tábor Měšice.
2: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
1: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
2: Dále kusové koberce i PVC.
1: Bytové doplňky, nábytek
2: a matrace pro váš zdravý spánek.
1: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
3: For Camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
5: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
5: A sousedi?
4: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For Camping. Venku je nám krásně.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
7: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
8: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
9: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
10: A já vám jako dlužím?
7: Hele, zítra ti to tam pošlu.
11: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
12: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším, Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Faktor.
16: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
15: Matracezahubičku.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Je tady někdo, kdo nepoznal, kdo právě teď zpíval? Já myslím, že Taylor Swift netřeba představovat. Hydrádio Faktor. Kolikrát jste už potkali někoho, kdo se za každou cenu snažil být cool a přitom byl naopak spíš k smíchu? Přesně z takových lidí si v roce 1998 vystřelila kapela Offspring, a to v hitu Pretty Fly. Možná si vybavíte i ten videoklip. Tenhle ten song si dělá legraci z pozérů, kteří jen slepě kopírují módní trendy, a stal se jedním z největších hitů kapely a vlastně dodnes patří k symbolům devadesátek. Pokud jste teď v autě, tak je možný, že už po prvním tónu budete mít chuť stáhnout okýnka a zpívat nahlas. Tak to prosím vás klidně udělejte. Proč ne? Tady je jedna dopolední srdcovka pro vás. Offspring!

0: Během letních prázdnin vám hrajeme hity. Jsme Hit Radio Faktor, hezké dopoledne. 14. července 1939, den, kdy se narodil mistr Karel Gott. Dneska by tedy oslavil 87 let. Karel Gott, to je samozřejmě obrovská legenda, která svým hlasem dobila srdce několika generací. Jeho písně nás provázely na každém kroku a pořád je rádi posloucháme. A proto si jeden z jeho slavných hitů zahrajeme i v dnešních srdcovkách. Takže Karel Gott po 12. hodině a já se na vás těším zase zítra ve středu v 9.00.
1: Nejlepší víkend v českém éteru.
2: Dobré ráno.
1: Ráno vám řekneme, co se děje, k vaření vás zasypeme tou nejlepší náladou a největšími hity a po obědě si užijeme ten nejlepší víkend na jihu Čech. Víkend je lepší s Hitrádiem.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošle do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Přepočítávám trasu.
7: Jak přepočítáváš, když jedu dobře?
6: Nejedete na STK Vodňany.
7: Cože?
6: STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
7: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
13: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
12: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
13: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
12: Když repráky, tak Mironet.
13: Klikni dvakrát.
1: Hit Radio Faktor.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor, na trase z Chýnova na Lejčkov před Lejčkovem se vyšetřuje nehoda dvou osobáků. Na místě všechny složky IZS a jezdí se tu jedním pruhem, tak počítejme se zdržením. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
4: tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Franto, co's to zaskoupil?
7: Zavařovací hrnec!
6: A co budeš dělat?
7: V létě okurky, v zimě svařák!
8: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo-elektro.cz.
9: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeju

0: Ani předpovědi počasí a vodních stavů.
1: Vůdce plavidla zároveň nesmí být pod vlivem žádných návykových látek. Čerstvý baby špenát z Kauflandu dosahoval 50x více pesticidů, než je stanovený limit. Zjistila to státní zemědělská potravinářská inspekce. Šlo o potravinu v plastovém obalu o hmotnosti 125 gramů, která pocházela od producenta v Itálii. Vzorek odebrali v prodejně ve Vyškově. Teď ještě pohled k nám.
2: Až do poloviny srpna počítejme ve Volyni s dopravními komplikacemi. V Nádražní ulici se kvůli novému nákupnímu centru rozšiřuje silnice 1/4 a vzniká tu prostor pro bezpečné odbočování. Provoz je veden jedním pruhem a kyvadlově ho řídí semafory. Práce mají skončit 14.8.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Na jihu zatím klid, bouřky úřadují hlavně na severu republiky, později během odpoledne ale dorazí i sem, tak uvidíme, co z toho bude.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné úterní poledne, s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte úsměv na rtech, je tu čas oběda a hlavně čas srdcovek. I dnes to máme nabité. Dámy a pánové, Karel Gott, Culture Beat, Alanis Morissette nebo Milo. Prostě velká polední party. A startujeme spolu v roce 99.
0: Hit Radio Faktor.
1: Jeho Mambo No. 5 známe všichni. A tenhle song, kde mluví o tom, že má přítelkyně po celém světě, doufám taky I Got a Girl, první dnešní srdcovka.

0: got a girlfriend everywhere.
1: Lubega právě teď v éteru Hit Rádia.
2: Největší hity, největší srdcovky.
1: Takhle k obědu, dobrý rytmus. Co? Malinko, ale jenom malinko zvolníme. Nebojte, a taky se posuneme.

Jsme blíž do současnosti, konkrétně 10 let zpátky. A ano, až to uslyšíte, řeknete si, to není možné, že už je mu 10 let. Je. Dámy a pánové, další dnešní srdcovka nás přesouvá do roku 2016. Milo a taky Howlin' at the Moon. Tak si to užijte.

0: Tahle Kanaďanka prostě neumí udělat špatný song. Alanis Morissette a song z roku 1995, Hand in my pocket.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, dámy a pánové, prostě některý lidi jsou talentovaní a neupřete jim to, jo. Mimochodem, tenhle song měl být použit třeba jako ústřední znělka v seriálu Do snů v svět. Možná jste kdysi taky sledovali, ale nakonec to neklaplo a rozhodla to tak právě sama Alanis Morissette. A to je to kouzlo, že samozřejmě máte na výběr. My se teď přesouváme dál. Culture Beat, německá záležitost, to asi všichni znáte. A konkrétně rok 93. Myslím, že tenhle song, no asi jste na něj párkrát tancovali. A je dost možný, že se to stane i teď. Tenhle song vás totiž nenechá úplně v klidu. Mr. Rain, Culture Beat, další dnešní srdcovka, tak jdem na to.

chance just to touch your hand.

0: geniální, co? Karel Gott jako James Bond. Song z roku 2002. Mimochodem není náhoda, že byl dneska v srdcovkách, protože Karel Gott by dneska oslavil 87. narozeniny. Takže mu tam nahoru přejeme všechno nejlepší. No a tady na zem budeme taky přát. Ale ještě předtím, důležitá věc. To jsou skoro všechny srdcovky. A vy víte, co to znamená. Ještě je čas na tu vaší. Takže pište teď na 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka? A hlavně proč? Jestli je to song, který vás prostě jenom vždycky někam přenese, na chvilku vám pomůže utéct od té kruté reality, nebo vám jenom tak zvedne náladu. Schválně. Napište 777-937-777. Jednu z vašich srdcovek si dáme za chvilku. No a do té doby třeba Imagine Dragons. A mimochodem Dan Reynolds, frontman Imagine Dragons, ten strašně sexy pánek se vždycky slíká na koncertech, tak ten dneska slaví 39, takže Danovi taky všechno nejlepší a Imagine Dragons už za chvíli.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz
6: Hit Radio. Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kous z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
7: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Cyril a Stumblinin, posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No, je čas na vaši srdcovku. Je vždycky hrozně těžký vybrat jenom jednu, jo? Ale budem spolu celý týden, nebojte, to zvládnem odbavit. Každopádně dnešní srdcovku jsem vybrala od Michala. Ten píše, moje srdcovka, Gala a Freed from Desire. Je to návrat do puberty a vzpomínka na pařby a první zlomená srdce. Na tuhle pecku jsem zbalil svůj první holku. Od té doby už má svoje místo jistý. Jo, vzpomenete si na svoji úplně první? Nebo svýho úplně prvního? To je hezký. Tak jo, takže Michale. Doufám, že tohle nejen tebe vrátí zpátky do puberty a za některýma těma průšvihama Freed from Desire a Gala jako poslední dnešní srdcovka.

0: Miles Schmidt a Nice to Meet You, posloucháte Hit Radio. A podle všeho nás čeká poměrně vtipný úterý, prosím vás, jo. Máme 3stupňový strach, což nebývá úplně častý. Každopádně teploty kolem 35, dobrý, jo. K tomu vítr až 90 km v hodině, což už je foukání, a k tomu taky prudké bouře a krupobytí. Jo, takže v podstatě je to super v tom, že vy si můžete vybrat katastrofu, která je vám nejblíž, nebo která vám přijde nejzábavnější, jo. Tak hlavně se na to, prosím vás, vhodně oblečte, to znamená na hlavu ideálně kšiltovku proti sluníčku, jo, přes sebe nějakou pláštěnku proti dešti a do kabelky pár cihel, aby vás to neodfouklo. Soundtrack ten k tomu máme. Za chvíli Kate a John, Eva Farná nebo Kelly Clarkson.
1: Končím s tebou a stěhuju se k mamince.
2: A teď ona se vrátí. Bydlení v inteligentním domě od firmy Delnet se těžko opouští. Když elektrikáři, tak Delnet.
3: Přepočítávám trasu.
4: Jak přepočítáváš, když jedu dobře?
3: Nejedete na STK Vodňany.
4: Cože?
3: STK Vodňany, STK Vodňany, STK Vodňany. Číčenická Vodňany.
5: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
7: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
8: A co bys rád dělal?
7: Zašíval se ve skladu.
8: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
5: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: No, Tiboj a Sam Smith s námi v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Axwell a Ingrosso, nebo Ray je teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči se zdržením, počítejme u Vodňan na příjezdu od Protivína, vyšetřuje se tu nehoda osobáku, na místě zasahují všechny složky IZS a neprojedeme tady jedním jízdním pruhem. Dávejte na sebe pozor a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
4: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: 2029 je ale vysoká, protože většina plánovaných projektů je připravena. Padl trest za sražení matky s kočárkem na chodníku v metropoli. Odvolací soud potvrdil řidiči 3letou podmínku a 5letý zákaz řízení. Verdikt je pravomocný. Podnikatel se v době nehody léčil se zdravotními komplikacemi po černém kašli a od lékaře měl zakázáno řídit. Vinu za nedbalostní usmrcení ženy odmítal. V Paříži začala tradiční vojenská přehlídka u příležitosti francouzského státního svátku Dne Bastily. Účastní se jí také premiér Andrej Babiš, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a desítky dalších zahraničních lídrů. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Kolik je hodin, tak ze věže v Jindřichově Hradci nezjistíme. Věžní hodiny jsou kvůli technické závadě mimo provoz a oprava nebude otázkou několika dnů. Město musí zajistit specializovaný servis, takže ciferníky zůstanou stát ještě několik týdnů. Oprava je naplánovaná na září.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Od jeho západu se mají přihnat bouřkové mraky, tak uvidíme, jak to dneska bude. Zatím na jihu převládá oblačnost teplotami kolem 28.
3: Krásné odpoledne, 13 hodin, 3 minuty k tomu. Doufám, že máte hezký úterý a já se ho pokusím ještě zlepšit. Na to tu mám fantastický songy. Za chvilku hraje Axwell a Ingrosso a teď už Tone Senai a Dance Monkey, tak jdem na to.

Reje a Where is my husband, Féteru Hitrádia. No a když už jsme u těch manželů, tak prosím vás, a to teda máváme, na jižní Moravě se totiž loni vzalo 14 lidí starších 80 let. Jo, ukazuje to, to důležité, že láska kvete v každém věku, to je jasný. No a hlavně, že na svatbu není nikdy pozdě. Jo, to znamená, dámy, ale i pánové, pokud stále ještě čekáte, tak za prvý nejste v tom sami, jo. A za druhý, třeba prostě ta svatba hold proběhne až za 30, 40, 50 let. Jo, jasně, člověk se s tím musí trošku smířit, ale většina lidí, co se dožívá nejvyššího věku, většinou jsou to teda ženy, tak říkají, že jim pomáhalo to, že se mužům vyhýbali. No tak počkáte do těch 80, že jo, budete úplně zdraví, fresh, bude vám skvěle, pak se oženíte, vdáte, pár let si to užijete a dobrý, ne? Možná je to taky tím vínem na jižní Moravě, tak to taky možná vyzkoušet. Tohle jsou The Calling, hezké odpoledne. Jsou.

0: Petr Bič Project, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Venku zatím stále hezky, takže ideální vařit venku. To je totiž téma tohoto týdne pro soutěž s 4Camping. Ano, vy můžete opět vyhrávat. V pátek jeden z vás vyhraje voucher v hodnotě 7000 korun. No a stačí nám na web hitradio.cz poslat svůj příběh z vaření venku. Třeba jako tenhle, který už nám přišel. Jitrnice, kterou svět neviděl, anebo večeře, kterou jsem uvařila, ale nesnědla. Ten pes se mi nezdál už při příjezdu do kempu. Nicméně pejsek nepejsek, hlce ozýval. Začala jsem si připravovat večeři v rendlíku na vařiči. Takové extra bustové lečo. Burst, kam se podíváš. Nakrájeno, ochuceno, mícháno, provařeno, ponecháno v rendlíku k vychladnutí. Co mi chybí? Slinice zbíhají. Jo, pečivo k tomu. Zalezu do stanu, hledám pečivo, vylezu ze stanu a co vidím? Ten pes za tu chvilku vyžral moje extra bustové lečo i bez chleba. Nezbyla ani kapka. Koukali jsme na sebe, on se olizoval a spokojeně odkráčel ke svým páníčkům. A já utřela slinu a dala si ten chleba. Takže nepoučitelná. Nikdy nenechávat jídlo bez dozoru. Ano, prosím vás, důležitá poučka pro vás všechny, když budete vařit venku. Bacha na psi. A vaše příběhy pište na hitradio.cz. Jak tomu posílám další hity, za chvilku Nea nebo Linkin Park.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledn. www.vítkuvhradek.eu.
4: Pracujte s těmi, kterým se daří.
5: Pracujte s těmi, kteří rostou.
4: Pracujte s těmi, kteří vám zaručí jistotu a stabilitu a kteří dobře a pravidelně platí.
5: Pracujte v GPN v Trhových Svinech.
4: Aktuálně přijmeme pracovníky na různé technické a dělnické profese.
5: Více na www.pracevgpn.cz.
6: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 35% slevu na obuv.
8: Přesně, 35% slevu na celou kolekci obuvi Reaker a nejen to. Vždy to najdu přesně, co potřebuji.
7: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
8: To ano, a jistě oceníš i tu slevu 35%, viď?
9: Prior je tady totiž pro vás.
10: I Dudek dobře ví, že na fajnspánek.cz si motorový rošt pro svou postel vybere každý. Online i v kamenné prodejně v Táboře už od 5990 korun. fajnspánek.cz. Spěte i vy jako Dudek.
11: Tak Renku, ty neřáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
12: Asi 100 tisíc.
11: A ty s tím nic neděláš, jo?
12: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
11: No prostě jdi na e-pohledávky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
12: No to, tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
11: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Krásné odpoledne z Hit Rádia, za námi zpěvačka Nea. No pozor, pozor, protože i dneska večer úderem 18. nás čeká Hit Radio Classic. A to znamená, že si společně dáme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A přísahám, že i dneska to bude naprosto fantastický. Jakože fakt, to, co pro vás mám nachystaný. Třeba Janek Ledecký, cože? Tahle legendární klasika od Journey. No, abyste se na to těšili dostatečně, tak teď naprostej král. Tohle je Bon Jovi a Always. Tak jdeme na to a večer to nejlepší z 80., 90. a milénia. Is Romeo's bleeding?

0: Lipa a její Houdini. Krásné úterý, posloucháte Hit Radio. Otázečka. Dámy a pánové, máte pocit, že se vám občas dějou bizarní situace? Že je to tak trochu komický? Tak věřte mi, že vždycky, ale vždycky, může být násobně hůř. Svý o tom ví jeden pán. Ten totiž si ulevoval do kanálu. A u toho mu tam spadly klíče, řidičák a občanka. Jak? Absolutně netuším. To podle mě neví ani on sám. A on prostě přece tam ty věci nenechá, že jo? Tak se rozhodl, že ty věci vyndá, akorát si do toho kanálu zaklínil hlavu a rameno. Jak? Netuším. Ne, jako fakt. Už takhle to vypadá na grotesku, kterou by nikdo nikdy nevymyslel. Takže musela přijet policejní hlídka. Jen si představte, že dojedete k takovýhle situaci a teď nevíte, jestli máte dřív volat sanitku nebo si to celý vyfotit, protože tohle budoucí generace rozhodně ocení. Ano, takže prosím vás, lidská důstojnost na jedné straně, vaše osobní doklady na té druhé. Já nevím, jako pokud máte rádi, když se lidi smějou a je vám jedno, že vám, tak na důstojnost klidně kašlete. Já vám ale rozhodně za chvíli dám další hity. Adele, Pokáč nebo Gail.
1: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
2: Sunex.
1: Sunex.
2: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
3: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
4: Záruční i pozáruční servis Štýl.
3: Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle Štýl.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
13: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lekce abecedy společně s Gail v éteru Hitrádia těsně před 14. Za chvilku třeba David Guetta nebo Justin Timberlake, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, odpolední provoz na Pražské v Budějcích u Galerie Mariánská ve směru od IGY komplikoval ťukanec dvou osobáků, teď už bychom ale místem měli projet bez zdržení. Dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hobičku. CZ.
5: Prosecco přesně v italském stylu.
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: Franto, co jsi to zaskoupil?
8: Zavařovací hrnec.
7: A co budeš dělat?
8: V létě okurky, v zimě svařák.
9: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
10: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110
11: 800. Hey, I'm Dua Lipa.
12: Hi, I'm Lenny Kravitz.
13: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
15: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Oba temelínské bloky mohou vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. V provozu tak mohou být do let 2080 a 2082, tedy o 20 let déle, než se dosud uvádělo. Doplňuje ministr průmyslu Karel Havlíček.
16: Česká republika patří mezi jaderně orientované země a v současné době si troufám tvrdit, že patříme do špičky plenu evropského, ale i světového. Nejenom, že chystáme nové velké jaderné zdroje v Dukovanech a možná i v Temelíně. Nejenom, že prodlužujeme dukovanské a temelínské původní již odepsané bloky, ale současně jsme v absolutní technologické špičce, protože připravujeme malé modulární reaktory.
15: Prodloužení provozní doby na 80 let už ministr oznámil v dubnu v Dukovanech. U obou elektráren si delší provoz vyžádá další vysoké investice do

0: Teď ještě pohled k nám.
1: Drony letos na jihu Čech pomohly zachránit z luk zhruba 1500 srnčat a dančat. Dobrovolníci za necelé 2 měsíce zkontrolovali téměř 11 000 hektarů. Do bezpečí dostali také malé zajíce, ješky nebo ptačí mláďata a označovali hnízda, aby se jim sekačky vyhnuly.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dnešní odpoledne na jihu bude patřit bouřkám. Meteorologové vydali výstrahu před silným větrem a místy můžou dorazit až 2 centimetrové kroupy.
3: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě to nejlepší pro vaše uši. Za chvilku už David Guetta, teď ale s Katy Perry zavzpomínáme na poslední páteční noc.

Justin Timberlake v éteru Hitrádia. Jako děti jsme si mysleli, že ve 30 už budeme mít vlastní dům. Naši rodiče v té době přistavovali třetí patro a my máme uložené 3 inzeráty na dům, který si nemůžeme dovolit. Celý život posloucháme, že na vlastní bydlení stačí šetřit. Tak jsme přestali chodit na kafe. No a při cenách těch nemovitostí v současné době budeme mít na vlastní bydlení našetřen přibližně v roce 2486. Říká se, že platit nájem jsou vyhozené peníze. Nejsou. Náš pronajímatel si za ně buduje finanční jistotu a my si budujeme odolnost a velmi osobní vztah k plísni v koupelně. Pořád někdo říká, že si máme vzít hypotéku. Výborný nápad. Banka nám totiž půjčí 8 milionů, jakmile prokážeme, že těch 8 milionů vlastně vůbec nepotřebujeme. No a tak čekáme, jestli klesnou ceny nemovitostí nebo vzrostou platy. Nebo nám někdo někde v rodině neumře, protože nějaká prateta přece prostě musí mít stavební parcelu. Nebo ne? Další hity právě teď Walk the Moon.

0: Gabry Ponte, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Krásné úterý, prosím vás, jenom fakt opatrně, zatím já nevím, jak je u vás? Už tam dorazily ty bouřky nebo ještě dobrý? Protože dneska má být horko, foukat a zároveň plískanice a další šílené věci. V Německu údajně padaly kroupy jak tenisáky. Tak to doufám, že nás mine, teda upřímně, že se to s námi nepotká. Hele, necháme se překvapit. Jo, uvidíme, třeba z toho vůbec nic nebude.
1: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím.
0: Co ale rozhodně bude, to jsou další hity. Za chvíli Poetika nebo Agnes.
2: Hit Radio.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg, květák 1 kus za 24,90 a Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
5: A co bys rád dělal?
4: Zašíval se ve skladu.
5: Ty Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
6: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Budějovic. 20. a 21. července ožijí České Budějovice rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo koncertem Pod sta legendám s předními muzikálovými zpěváky. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
8: Přepočítávám trasu.
9: Jak přepočítáváš? Vždyť jedu dobře.
8: Nejedete na STK Vodňany.
9: Cože?
8: STK Vodňany, STK Vodňany, STK Vodňany, Číčenická Vodňany.
9: STK Vodňany Číčenická. Osobní i nákladní vozy na jednom místě. Bez objednání, bez čekání. Přijeďte, vyřešíme a jedete.
10: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Faktor.
11: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
12: Matracezahubičku.cz.
13: Hit Radio. Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Blízkost. Já chápu, že to někdy může být náročné, zvlášť pokud jste svoji třeba už nějaký ten pátek. Ale prosím vás, přestaňte ty svoje manželky zapomínat. Jako, už se to stalo zás. Jo, a není to poprvé. Prosím vás, jeden chlápek teď nechal manželku na benzínce. A všim si toho po 300 kilometrech. Tomu nebylo divný, že je v tom autě ticho. Jako, já teď jo, dámy, dobře, já nechci být na nás zlá, ale my jako občas povídáme, že jo. Taky těm mužům velmi dobře radíme, co mají v tom, za tím volantem dělat, že jo. On prostě zaplatil za benzín a odjel. I s jejím mobilem. Ničeho si dokonce, prosím vás, nevšimla ani 22-letá dcera. Ta teda v autě spala, dobře, jo, ale oni si 4 hodiny užívali naprostýho klidu, než jim došlo, že něco chybí. No jenom, že samozřejmě v tu chvíli už nevíte, kde jste tu maminku nechali, že jo. Přemýšlím, jak vypadalo to dojemné setkání. Myslím si, že minimálně manžel dostal aspoň loket. Doufám, že paní si na benzínce dala aspoň něco dobrýho. Nenechávejte ty svý manželky takhle někde.

0: Se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
1: Přeju vám krásné odpoledne, faktoráci. Dneska se slyšíme naposledy. Naposledy v tomto měsíci, protože mám od zítřka dovolenou a vrátím se až na Hrady. Ale ještě dneska si to společně užijeme a opět budeme soutěžit o rodinné vstupné do Království lesa na Lipně. Tak držte vlnu, spáju, jsme tu už za chvíli. Startujeme přesně ve 3.
0: Hit Radio Faktor.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku. CZ.
4: Koberce Tábor Měšice.
5: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
6: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
5: Dále kusové koberce i PVC.
6: Bytové doplňky, nábytek
5: a matrace pro váš zdravý spánek.
4: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
13: Kasalova pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
14: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
13: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
0: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Jennifer Lopez a Pitbull společně v éteru Hit Radio. Za chvíli 15 hodin, já se s vámi loučím, ale ne na dlouho. Uslyšíme se opět večer v 6 u toho nejlepšího z 80., 90. a milénia.
1: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.
0: No a loučím se stylově dalším songem. Takže zatím se mějte hezky. Tohle už jsou Clue a Island Sun. Tak ahoj.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Policejní server stále informuje o komplikacích po dopolední nehodě u Vodňané na tahu 1/20. Podle posledních zpráv to tady pouštěli kyvadlově a vyšetřování by mělo skončit po 3:30. Jestli tudy jedete dál naproti Vína, dejte nám prosím vědět, jak to tady momentálně vypadá. Díky moc. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
7: Ekokom.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
0: Krásné odpoledne, máme 15 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. V okolí Mazelova a Ševětína byla nahlášena možná přítomnost větší černé kočkovité šelmy, zatím ale není potvrzené, jestli šlo skutečně o pumu. Lidé by měli být při pohybu v oblasti opatrní a případné spatření zvířete oznámit policii na lince 158. Budějčáci mají nový sběrný dvůr, ode dneška funguje v Plané směrem na Homole a slouží i lidem z okolních obcí. Nabízí velkou kapacitu, snadný přístup ke kontejnerům bez složitého couvání a do budoucna se tady díky moderním technologiím počítá taky s nepřetržitým provozem 24/7. Nahradil původní dvůr u jihočeského letiště. V Bruselu se dnes uskuteční už třetí přístupová konference s Ukrajinou a rovněž s Moldavskem. V obou případech budou otevřeny další kapitoly v přístupových jednáních mezi těmito zeměmi a Evropskou unií. Týkat se budou vnějších vztahů.
1: Fotbalový servis.
0: Dneska večer poznáme prvního finalistu fotbalového mistrovství světa. Od 9 hodin našeho času se v Dallasu utkají Francie a Španělsko. Tady Kylian Mbappé proti Laminu

0: Až do 3 do rána. Stupnice teploměrů se před bouřkami dneska dostanou i na 30, pak se ale ochladí.
1: Hit Radio Faktor.
2: 3 minuty po 15. hodině. Hezké odpoledne vám přeji Jana, Pavel.
3: No a my tu dneska, faktoráci, nejsme sami. My pro vás máme překvapení.
4: Dobrý den, ahoj.
3: Poznáváte.
2: Možná jo, možná ne. Počkejte si na to, my si našeho tajemného hosta, který nechce doma sádro kartonovat a přišel, představíme za chvíli. Teď ale hity Coldplay a Little Sims.

0: 6 hodin a 10 minut ladíte Hit Radio Faktor, takže ještě jednou hezké odpoledne a my vám teď představíme našeho tajného hosta, ale co bychom to dělali my, představ se nám sám.
1: Dobrý den, ahoj, já jsem Martin a já jsem přišel se sem na vás podívat, protože já jsem si vzal volno, abych mohl doma pracovat. A mě už to nebaví.
0: No, tak to je úplně jasný. Martin Čí.
1: Já jsem Martin Řepů.
0: A jestli nás faktoráci posloucháte už aspoň 10 let, tak si ho pamatujete.
1: To možná díl, už musí.
0: Ale Emině je 9 a odcházela jsem předtím, než se narodila.
1: Jo. A takže jsem dobře, vysílala. Tak 9, minimálně 10 let, dobře. Tak
0: s Pupkem jo, ale... jsem ale vysílala
1: ano,
0: přece.
1: Ano, já, no. A to se otočilo, teď vysílám s Pupkem.
0: Pájo, ty už jsi tady taky byl tenkrát.
2: Já už jsem tady tenkrát taky byl, ranní show s Martinem a Janou si velice dobře pamatuju a dodneška na něj vzpomínám.
1: No, takže mě to už doma prostě nebavilo a protože se mi na dnešek zdálo o rádiu, tak jsem říkal, co budu dělat, budu se za váma podívat, tak jsem tady.
0: Tak si s náma chceš tady povídat chvíli.
1: Ale jo, tak chvilku jo a je mi jasný, že už pracovat nebudu.
0: Dobře, tak za chviličku i s Martinem, teď ale se Shakirou. Come on,

0: Rockstara, Nickelback, na Hit Radio Faktor. Nechci se chlubit, ani nechci s nikým soutěžit, ale já už jsem hlavou pomalu na dovolený.
1: Já se tě ani nedivím, já jsem teda od včerejška na dovolený, ale tobě lehce závidím, pochopitelně. Jak ale poznáš, že jsi na dovce?
2: Na to jsem se chtěl právě zeptat. Já už mám letošní dovolenou za sebou. Musím říct, že to byla obrovská chyba vyrazit před tou hlavní sezónou, protože vy se tak máte na co těšit, když to já už to vydindal.
0: Ale zase nám můžeš odpovědět na otázku, kterou máme i pro vás, faktoráci. Jak poznáte, že vám začala ta pravá dovolená?
2: Pro mě je to moment, že si na druhé ráno nemusím řídit budík a můžu vstávat, kdy se mi zachce.
1: No vidíš, já od té doby, co jsme vysílali spolu po ránu, tak se budím vždycky v 5.
0: A jak pro tebe začíná dovolená?
1: Já ti nevím, hele, asi možná tím, jak doma balíme, jak se připravujeme s těma dětma.
0: To je pro mě největší stres, já jsem balila teda až dneska.
1: No je pravda, já nebalím, balí Raduška manželka, no takže pro mě začíná dovolená právě tím balením.
0: Pro mě, když si můžu dát alkohol dopoledne.
1: Tak to pro mě dovolenou není.
0: To pro mě taky ne, já jsem se chtěla udělat lepším člověkem. Faktoráci, jak to máte vy? Pošlete nám svoje dovolenkové signály na náš WhatsApp hlasovku nebo textovku. Číslo je 724-883-596.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Tak co, Karle, už bydlíš?
7: Já ani mi nemluv. Projekt stojí za stavba je a já už jsem z toho úplně
5: Abyste nemuseli pípat, volejte Delnet. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
8: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
9: Auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110
5: 800. Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Fajn faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Hit Radio Faktor, hodiny, hezké odpoledne, u nás se tady taky zastavila dneska jedna bývalá hvězda našeho vysílání, Martin Řepa, tak jsme si řekli, že si společně zavysíláme a ptali jsme se vás, faktoráci, jak pro vás začíná ta pravá dovolená.
1: Petr nám napsal, že jakmile si dá první pivko před obědem a nemusí se prej nikomu omlouvat. To znám.
0: To, no, ale
1: já se neomlouvám nikdy.
0: Ale ty to neděláš o dovolený, že jo?
1: Ne, no jasně.
2: Mně se líbí zpráva od Karla, který stručně jasně píše, nevím, co je dovolená.
0: Dovolená je takový okamžik, kdy nevíte, co je za den, kolik je hodin, ani jestli můžete pít nebo ne a tak dále.
2: A musíme říct, Kájo, fakt doporučujem, vyzkoušej to někdy, nebudeš litovat.
0: Zatím jsou ty zprávy spíš takový jako negativní. Tomáš třeba napsal, že u nich dovolená začíná hádkou při balení a pak končí hádkou při vybalování.
1: No, u nás je to právě možná, že jak jsem říkal, balí Raduška a pak na tý dovolený říkám, ty ale kde to mám, já to nemám, proč to nemám?
0: Kde pak, když to dala?
1: Kam to dala, hrdek?
2: Pak to doma vybalíš, padá z toho písek, že jo? Tak to je další.
1: No, a pak to najdeš, to, co jsi hledal, no, doma.
0: Markéta píše, že pro ní dovolená začíná, když si koupí předražený drink a je jí to jedno.
2: Já bych doporučil možná all inclusive.
0: A proto já lítám all inclusive, protože hodně piju, ale neříkejte to na mě.
1: To nikdo neví. To se neví. Já ještě koukám, že Milan psal, že má dovolenou, když se vrátí domů a nemusí už nikam cestovat. Tak to je fajn.
0: To určitě. Moc díky za vaše zprávy. Yeah,

0: Jimmy Love. A to byla Sia na Hit Radio Faktor pro většinu z vás při úterním odpoledni. Já už mám takový páteček, že jo, protože za chvíli končím.
1: Ty letíš zítra na Zanzibar, na dovolenou. A opravdu letíš? My se totiž s Pavlem před chvílí tady bavili v jedni taký pěkný...
2: Já musím říct, že Martin mi tady kouká přes rameno, Čtu článek na TNCZ a dočetl jsem se, že několik desítek Čechů si koupilo zájezd na Zanzibar přes údajnou průvodkyni na sociálních sítích, poslali jí desetitisíce, někteří dostali dokonce i falešné letenky, ale žádná cesta se konat nebude, protože žena přestala komunikovat.
1: Takže ty letenky máš opravdu?
0: Nechte mě bejt.
1: Kde jsi to kupovala? Nekoupala jsi to taky někde na Facebooku?
0: Na trhu.
1: Na trhu, právě.
2: No počkej, ale ona ta falešná průvodkyně se jmenuje průvodkyně Saša Křížová.
0: Teta Saša?
1: Teta Saša.
2: Aha.
1: Teta Saša.
0: No nic, no, tak se zase zítra sejdeme. Teda ne, já jsem si... Přes Facebook bych si dovolenou nekoupila, to by přijde jako blbost, ale seznámila jsem se přes Facebook s jednou paní, od který jsem si koupila výlety, ale ještě jsem je nezaplatila, jo? To zase je dobrý. A je Češka a posílá mi hlasovky, takže dobrý.
1: Tak my ti budeme těšit závidět, budeme doufat, že v pořádku doletíš.
0: Ty jsi říkal teď, že poletíš taky už, viď?
1: Já už pomažu zase domů do práce.
2: A vrátíš se za náma, Marký.
1: Já se za váma zase někdy rád zastavím.
0: Tak my tady budeme, ale asi až tak na začátku srpna,
1: dobře,
0: jo?
1: Dobře, tak já v srpnu přijdu.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hobičku.
5: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis štýl. Když chcete budící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
6: Na topení, co lepšího bys chtěl, než pelety Energy Pel. Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
7: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
10: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Hit Radio Faktor.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Tohle byla na Hitrádiu Daša a Austin, budou 4.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor, na trase z Písku do Blatné před Sedlicí se vyšetřuje střet dvou osobáků, blokuje to provoz v jednom jízdním pruhu a místem se jezdí kyvadlově, tak počítejme s menším zdržením. Další vás pak čeká o kousek dále hned před Blatnou kvůli semaforům. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Housebrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: Letní slevy právě odstartovaly!
4: Zažij léto naplno!
3: Když zábava,
4: tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
9: On Air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Máme 16 hodin, hezké odpoledne, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Premiér Babiš na včerejším jednání tzv. Koalice ochotných v Paříži vyzval k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany. Tu stávající považuje za roztříštěnou a bez potřebné koordinace výroby. Koalice ochotných je skupina zemí, včetně Česka, které podporují Ukrajinu v její obraně před ruskou invazí. Útěk před revizory skončil mezi zvířaty. Mladistvou dívku bez platné jízdenky přiskyhli v autobusu českobudějovického IGI. Neměla doklady, odmítla říct své jméno a před příjezdem strážníků utekla do nedalekého Zeverimexu. Tam ji po krátkém pátrání našli. Kontrola totožnosti pak odhalila, že po ní bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Členské státy Evropské unie finálně schválily posílení práv cestujících v letecké dopravě. Zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Letecké společnosti budou mít taky povinnost usadit děti do 14 let vedle osob, které za ně zodpovídají. Dosud si za tuto službu cestující museli často připlácet. A chorvatské fotbalisty bude opět trénovat Slaven Bilic. 57-letý někdejší reprezentant nahradil úspěšného Zlatka Daliče, který skončil po světovém šampionátu. Obnovenou premiéru si Bilic odbude na konci září v Praze v zápase Ligy národů proti Česku. Až do 3 do rána pro celé jižní Čechy platí výstraha před bouřkami a dneškem to prý neskončí. Velká oblačnost bude úřadovat taky zítra. Předpověď slibuje polojasno jen přechodně a bouřkové mraky dorazí ve středu během odpoledne a na večer. V denních maximech zítra naměříme 23 až 26 stupňů.
9: Hit Radio Faktor.
0: Po 16. hodině vás zdraví Jana a Pavel. Dobré odpoledne a za chvíli soutěž o rodinné vstupné do Království lesa na Lipně.
1: Připravte si telefony a předvytočte číslo 38 901 104 3 a v momentě, kdy dohrají Imagine Dragons, tak volejte.
0: Bude to trvat přesně 3 minuty a 16 vteřin. Hned po hitu Whatever It Takes se těšíme.

0: na Hit Rádiu Faktor John Legend a to bylo znamení pro ty z vás, kteří chcete zadarmo s celou rodinou vyrazit do Království lesa na Lipně.
1: Pro dnešek to štěstí měla Nikča z Českých Budějovic. Niky, ahoj, my tě zdravíme.
2: Ahoj, zdravím do Faktoru.
1: Jak se máš takhle při úterý?
2: Je mi horko.
0: To bude každému. Ale v Království lesa na Lipně je vždycky příjemně, protože je to v lese. Už jsi tam byla někdy?
2: Byli jsme tam, když byl starší syn malej a bylo to tam moc hezký.
0: A teď je mladší syn malej?
2: Teď máme mladšího syna a taky bychom ho tam chtěli vzít.
0: No tak nádhera, vy vyrazíte s celou rodinou, ale ty nám ještě odpověz na dnešní soutěžní otázku, i když je teda hodně jednoduchá, v tom vedru tě nebudeme trápit. Ve kterém kraji Lipno leží?
2: No v tom nejkrásnějším, v Jihočeském.
1: Pravda, gratulujeme. Niky, takže rodinná vstupenka je tvoje, dva dospělí, dvě děti a její součástí je i výlet nahoru a dolů lanovkou, takže nemusíte šlapat, můžete se povozit.
2: Moc děkuju.
0: Není zač.
2: Budeme těšit.
0: Měj se krásně, ahoj.
2: Taky, mějte se hezky, ahoj.
1: Ahoj a my se těšíme na další soutěž, která bude opět zítra po 16. hodině. Tak poslouchejte Hit Radio Faktor.

0: Control on Me a Erik Pritz na Hit Radio Faktor. Jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči dneska odpoledne a na večer za volanty opatrně, dávejte na sebe pozor a hlídejte si meteorologické radary, jestli zrovna tam, kam míříte, neúřadují hromy a blesky. Meteorologové varují před možnými komplikacemi na cestách, známe to, popadané stromy a větve, prudký déšky nebo silné krupobytí, tak hlavně ať v pořádku a bezpečně dojedete tam, kam potřebujete. Myslíme na vás, přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: I Dudek dobře ví, že na fajnspánek.cz si motorový rošt pro svou postel vybere každý. Online i v kamenné prodejně v Táboře už od 5990 korun. fajnspánek.cz. Spěte i vy jako Dudek.
6: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
7: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Hit Radio.
9: Ten nejlepší vývar z Ešusu. To nejlepší koření. Kouř z ohně a smích kamarádů. Neseď doma a vyraz zase ochutnat přírodu. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na vaření venku a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping na další dobrodružství. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
11: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás. Takhle zní léto s Hit Radiem. Jenom hity. Hit Radio.

0: Na Hit Radio Faktor Desiree Alive. Pojďme se podívat, co se u nás doma na jihu děje. Kam vyrazit? V Prácheňskému muzeu v Písku můžete až do 7. září vidět výstavu Terra Aurea. Láká na 21 zlatých nuggetů z Vodňanska a ten největší váží 105 gramů. Podle muzea jde o největší dochovaný a spolehlivě zdokumentovaný zlatý nugget nalezený v Česku.
1: V sobotu se pak v Bechyni rozjede už 54. ročník koloběžkové Grand Prix. Dopoledne závodí děti, hlavní závod startuje v 15.15 a večer zahraje kapela Red Mouse.
0: A do třetice Prachatice. Velké náměstí v sobotu odpoledne zaplní festival piva, regionální a řemeslné pivovary, speciály, jídlo a živá muzika. Vstup je zdarma.
2: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: A Aiken Dangerous, hezké odpoledne přejeme. A teď tady máme nádhernou zprávu z VK Jihostroj s titulkem Od malého fanouška až k práci pro klub.
1: Já si myslím, že řada z nás určitě zná dlouholetého fotografa klubu Dana Kubáta a právě on je příkladem toho, kam se to dá dotáhnout, když máte jihostrojácké srdce a ten správný zápal.
0: On tak dlouho pomáhal, kde bylo potřeba, až získal pozici manažera A týmu. Na starosti bude mít každodenní organizaci a servis pro hráče. Samozřejmě bude dál fotit. Dane, to je úžasný.
1: Gratulujeme k nový pozici a samozřejmě přejeme hodně štěstí, jak se daří, chlape.
2: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hitrádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Chceš jít se stádem nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Víš, co je na práci nejdůležitější?
8: Když ti dobře a pravidelně platí.
7: Když máš jistotu stálého místa.
8: Když nemusíš daleko dojíždět.
7: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
8: Přijmeme leštiče s nástupní mzdou přes 40 tisíc. Více na www.práce.vgpn.cz.
9: Hit Radio.
3: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Faktor.
10: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
11: Matracezahubičku.cz.
12: Hit Radio Faktor.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hit Radio Faktor, bude 5.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči s menším zdržením, počítejme před Blatnou ve směru od Písku, jezdí se tu kyvadlově kvůli opravám na hlavním tahu 1/20, aktuálně tu hlásíte zdržení do maximálně 10 minut. Práce by tu měly skončit do konce letních prázdnin. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
4: Auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strakonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří poprvé do Budějovic. 20. a 21. července ožijí České Budějovice rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo koncertem Podsta legendám s předními muzikálovými zpěváky. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
1: Klidné odpoledne, máme 17 hodin a jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Většina rodičů myslí na zadní vrátka svých dětí. Peníze jim pravidelně každý měsíc odkládá skoro 60% dotázaných, jak ukázal průzkum. Asi 30% rodičů pak spoří nepravidelně. Většina lidí uvádí, že dětem spoří hlavně na bydlení nebo na vzdělání. Temelín by mohl vyrábět elektřinu až do 80 let tohoto století. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka mohou oba bloky fungovat 80 let od spuštění, je tedy do let 2080 a 2082. Je to o 20 let déle, než se dosud plánovalo. Podmínkou budou další miliardové investice do modernizace a především zachování bezpečného provozu. Spojené státy dokončily další vlnu úderů na Irán, útočili na pobřežní obranné systémy, odpalovací zařízení pro střely a drony a na námořnictvo. Nová vlna útoků začala v neděli večer. Nejnovější vývoj situace vyvolává vážné obavy o budoucnost prozatímní americko-iránské dohody z minulého měsíce. Ta měla vést ke znovu otevření průlivu a k přerušení bojů. Mezi Francií a Španělskem se dnes rozhodne o prvním finalistovi fotbalového mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr země galské kohouta. Obhájci stříbra mohou postoupit do finále po třetí za sebou. Obě země jsou zatím na turnaji v Americe dominantní. Hraje se o 9 večer našeho času. A jdeme na počasí, hlídejme si radary. Dneska odpoledne a na večer mají dorazit místy i silné bouřky s krupobytím, tak doufejme, že to zvládneme bez újmy a nenapáchají moc škod. Bohužel hromy a blesky slibuje předpověď na zítřejší odpoledne a večer. Na startu dne místy bude i polojasno, pak se ale opět zatáhne a dešti se nevyhneme. Naměříme do 26 stupňů.
6: Hit Radio Faktor.
0: A po 17. hodině vás stále zdraví Jana Pavlem a taky Katy Perry a Kamrat. Hezké úterý všem!

0: Rádiu Faktor, Kamarád a Be Mine. Vyrážíme na Hrady CZ, ty budou v pátek 31. července a v sobotu 1. srpna a letos úplně poprvé v novém areálu v Municích u Dvora Vondrov. V pátek se otevírá v 15:30, v sobotu v 10:30.
1: A koho to uvidíme v pátek, třeba Rybičky 48, MiG-21, Rytmuse, Vypsanou Fixu nebo Trautenberg. V sobotu pak vystoupí Mira, je taky Daniel Landa, Harley, Tomáš Klus, Lenny a Xindl X.
0: I tenhle festival je bezhotovostní, platit se bude čipovým náramkem, parkování bude za 300 na celý víkend a k dispozici je i bezplatné stanování s vodou a toaletami.
1: Těšíme se na Hradech.

0: Abrakadabra a Lady Gaga na Hit Radio Faktor. My ženy bychom rádi udělali abrakadabra, aby nám to pomohlo třeba s vráskama nebo s nějakýma pupínkama.
1: My už jsme to řešili, Janí, ještě pořád hrajeme o tu poukázku na 5000.
0: Ano, každé ráno Denatura je přírodní kosmetika zaměřená třeba na řasy, obočí, pleť nebo vlasy a produkty vyvíjí společně s odborníky.
1: Takže 5 litrů na pořádnou zkrášlovací kůru.
0: Přesně tak. Poukaz do e-shopu Denatura můžete vyhrát v rychlé pětce každý všední den mezi 7 a 8 ve snídani šampionů.
2: Koberce Tábor Měšice.
3: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
2: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
3: Dále kusové koberce i PVC.
2: Bytové doplňky, nábytek
3: a matrace pro váš zdravý spánek.
2: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: Hele, Franto, hledám lepší práci. Nemáte v Hauseru místečko?
7: A co bys rád dělal?
6: Zašíval se ve skladu.
7: Ty, Karle, ale na sklad teď hledáme. Taky na CNCčka, šikovnýho mechatronika, elektrotechnika a tak. Za ty prachy se u nás zašívat chtít nebudeš. Jo, a hledáme i do kanclu. Do Budějc. A teď do dna, Karle.
8: Najděte si lepší práci i vy na www.hauser.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
12: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
13: Sunex.
12: Sunex.
13: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.
16: Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Na Hit Rádiu Faktor Eva Farná a Miraj. Hezké úterý vám přejeme. A Pája, skoro Kapličák, vám teď představí jednu skvělou novinku, která právě v Kaplici je.
1: Máš pravdu, že od nás z Benešova je to do Kaplice, co by kamenem dohodil. No a oni tady v Kostelní ulici otevřeli samoobslužný kávový dvoreček. Není tu obsluha ani pokladna a celé to má fungovat jen a pouze na důvěře.
0: Počkej, takže tam přijdu, udělám si kafe a obsloužím se sama?
1: Přesně jak říkáš, zavoláš nebo napíšeš na uvedené číslo, které je tam na dveřích, dostaneš kód ke schránce s klíčem, odemkneš si, můžeš posedět, je tady kávovar, French press, rychlovarná konvice, voda a dokonce i dětský koutek, kdyby jste šli společně se mnou.
0: No to je neuvěřitelný, kolik mě to bude stát?
1: Vstup je zadarmo a za nápoj můžeš přispět dobrovolně, takže tolik, kolik sama usoudíš, pak po sobě uklidíš, zase zamkneš, vrátíš klíč, aby mohli přijít další.
0: Takže kavárna bez číšníka, bez účtenky, a hlavně bez toho, aby se někdo díval, kolikátý cukr si dávám, tak to zní skvěle.
1: Kaplice, Kostelní ulice, tak se stavte.

0: David Guetta, Cedric Gervais a Chris Willis, Would I Lie to You na Hit Radio Faktor. Jdeme se rozloučit, co se bude slavit zítra?
1: Zítra můžeme slavit Světový den dovedností mladých lidí, takže ideální chvíle naučit třeba něco nového.
0: Třeba jak bez mojí pomoci odmoderovat odpolední vysílání.
1: Vynasnažíme se, kromě toho je taky den rozdávání, takže můžete poslat dál někomu třeba oblečení, které nenosíte, věnovat svůj čas a nebo udělat obyčejně dobrý skutek.
0: Já vám rozdám poslední písničky, za chviličku třeba Ale Farben nebo Taylor Swift a už se opravdu loučím, protože mi začíná dovolená.
1: Jani, zaslouží si ji, máme radost a já teda už jenom doplním, že kromě toho všeho se slaví taky Den párku v rohlíku, takže program je jasný, ne?
0: Já si ho koupím na pumpě cestou na letiště. Mějte se krásně, faktoráci.
1: Ahoj.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kasalova Pilato je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
4: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
3: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
9: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
8: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
9: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
8: Když repráky, tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.
10: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu
11: Hit Radio Faktor.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči taky zítra ráno v Budějcích pozor na vypnuté semafory. Od 7:45 do 10 dopoledne nebude fungovat přechod pro chodce na Lidické u zastávky Antala Staška. Tak opatrně, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
3: tak Mironet!
4: Klikni dvakrát!
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí! Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Franto, co jsi to zaskoupil?
7: Zavařovací hrnec!
6: A co budeš dělat?
7: V létě okurky, v zimě svařák!
8: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo.elektro.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Včerejší nehodu poslance Filipa Turka v centru Prahy by měla policie rychle vyřešit. Míní premiér Andrej Babiš o situaci mluvil s předsedou motoristů Macinkou. Premiér to odpoledne pak sdělil médiím. Pokud se ukážou pravdivé zveřejněné záběry, měl by podle Babiše Turek rezignovat na post vládního zmocněnce pro Green Deal. Oba temelínské bloky mohou vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. V provozu mohou být do let 2080 a 2082, tedy o 20 let déle, než se dosud uvádělo. Prodloužení se vyžádá rozsáhlé investice, doplňuje ministr průmyslu Karel Havlíček.
11: Budeme zde mít stabilní zdroj, který reaguje na to, že se investuje i do zdrojů méně stabilních, do zdrojů obnovitelných a udržuje přenosovou a distribuční soustavu v rovnováze, což je zcela zásadní. Současně můžeme konstatovat, že budeme mít dostatek elektrické energie.
10: Modernizace elektráren jsou v posledních letech také v jiných zemích stále častější. Ke zdražování energií by vést ale neměly. Mladí poslanci, zástupci mládežnických organizací parlamentních stran nebo starostky a starostové dnes poprvé patřili mezi zhruba 60 lidí, kteří v Lánech diskutovali s prezidentem Petrem Pavlem. Debatovali o politice, ale také i o způsobu komunikace.
12: Já mám za to, že právě v kultivované komunikaci je cesta vpřed, ne v tom, že budeme hledat nejlepší způsoby, jak jeden druhého urazit, ponížit, případně nějakým způsobem dehonestovat.
10: Do Lán dostali pozvání všichni poslanci do 35 let. Půdní sucho už je v téměř polovině Česka extrémní, což je vůbec ten nejvyšší stupeň. Podle webu Intersucho zasahuje převážně Moravu. V posledních 10 dnech už sice ustoupila tropická horka. Déšť ale zasáhl pouze menší část našeho území.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
10: Výstraha před bouřkami je prodloužena do zítřejšího dopoledne a platí pro celé Česko. Bude zataženo oblačno, občas s deštěm v průběhu noci přehánky nebo tedy velmi silné bouřky. Ranní teploty 18 až 14 stupňů, zítra přes den v severovýchodní polovině pod mrakem. Přehánky a bouřky tedy nadále, je tady ta varianta. No a jinde proměnlivá oblačnost postupně odpoledne a na večer. Nejvyšší teploty 23 až 28, na severu 21 stupňů.
13: Krásný večer vám všem, 2:18, s vámi už Kateřina Pechová, ale co hlavně? Hlavně si teď opět dáme tu meducínu v podobě toho nejlepšího z osmdesátek, devadesátek a taky milénia, až jsem se z toho zadechala. Teď teď už Robbie Williams.

Liza Stanfield, posloucháte Hit Radio, krásný večer. No a pojďme malinko vystresovat naše školáky, který teď mají takovou tu ultimátní pohodičku. Čtvrtina prázdnin je za námi. No nic, dobře. Třetina z nás taky má navíc údajně už za sebou dovolenou. Často si prý ale bereme jenom týden. Což je podle expertů málo. Měli bychom mít týdny aspoň tři. Jasně, to je v pohodě. Tři týdny dovolen, kdo vám to nedá, že jo? Jasně, úplně v klidu. Dává to jako smysl, jo, protože první týden jste ještě v takovém tom stresu a pak ty dva dny odpočíváte. No, tak nic, tak tři týdny nedáme, tak zkusme třeba tři dny, to by mohlo klapnout. A zkusíme se vyrelaxovat i u těch fantastických songů, co tu máme. Orange Blue právě teď.

0: Naprosto legendární věc. Real to real na Hit Radio. A v tomhle duchu budeme pokračovat. Prostě absolutně nejlepší songy z 80., 90. a milénia. A že tam toho je. Že tam toho je. Už za chvilku Ace of Base, taky Otavan a taky jeden z nejlepších rapperů světa. Já se přiznám, že tenhle song umím naspaměť a je to naprosto skvělý pocit. Ať už ho umíte nebo ne, rozhodně vás to bude bavit. Eminem už za malou chvíli.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

skvělý, co? Eminem a Without Me v éteru Hit Radio. Jo, i tohle patří mezi to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď ale prosím vás, na vážnější notu, opatrně. Dnešek je totiž v rámci počasí velmi bizarní. Přes den jsme měli extrémní teploty vysoký a teď nás naopak čeká vítr až 90 km v hodině, taky prudké bouře a krupobytí. Co jsem viděla na radaru, tak už to Českem kráčí, takže prosím vás, žádný šílenosti, jo, asi radši zavřít okna, nenechávat venku nic, co je vám drahé, jo, i manžela vemte domů, jo, psa taky samozřejmě, i když ten doma už pravděpodobně je, a opatrně, budeme doufat, že to nebude nic extra brutálního, v Německu včera padaly kroupy o velikosti tenisáků, tak to se nám, doufejme, vyhne, my se u toho budeme uklidňovat těmi nejlepšími hity. A že nekecám, teď už Beautiful South a jejich Rotterdam.

0: Proclaimers v éteru Hit Radio, song, který funguje na každém večírku. Je to tak, to jsou prostě songy, který máme zažraný hluboko v nás. Kde jinde, samozřejmě, že jo. Jsou to songy z 80., 90. a milénia, který si tady v rámci Hit Radio Classic dáváme. A já doufám, že si to užíváte, protože u některých těch songů si říkáte, a to jsem dlouho neslyšel, a pak se vám to chce vlastně poslouchat pořád dokola. Tohle je třeba dokonalá pohodička. Inner Circle, už za chvíli k tomu Ingrid nebo Buredlis.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. I've been watching you.

danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že právě teď mají 35% slevu na obuv.
2: Přesně, 35% slevu na celou kolekci obuvi Rieker a nejen to. Vždy to najdu přesně, co potřebuji.
1: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
2: To ano, a jistě oceníš i tu slevu 35%, viď?
3: Prior je tady totiž pro vás.
4: Hit Radio.
5: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 000 hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic Denatura.

0: 19. hodina je tady, přeju vám všem krásný úterní večer. Dál hrajem to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a teď už jsou tu Kabáti a jejich Colorado.
1: Táta vždycky říkal, lochu, žádný strachy. Seško v boj v Colorado, můžeš krávit pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy a odjel v klidu krás.

Time after time, Cyndi Lauper v éteru Hit Rádia, krásný večer. No a jestli jste se vrátili teď z dovolené s dětmi, absolutně vyřízení, není divu, jo, nebo vás to možná dokonce teprve čeká, protože pozor, podle odborníků by rodiče po týdenních prázdninách s potomky měli mít minimálně 2,5 dne, aby se dali psychicky a mentálně dohromady. Nevím teda, kde máte vzít 2,5 dne, jo? Případně se teda musíte dávat asi dokupy v práci, což asi taky není úplně praktický. Každopádně, prosím vás, jo, držte se, pokud můžete, babičky, dědečky, jo, cokoliv, aspoň tak půl den. Snižme to na půl den, alespoň něco. No a držte se, už jenom chvilku a jdou zpátky do školy. Teď už Culture Beat a Pay No Mind.

0: což právě teď dohrávají v éteru Hit Rádia. Hezký úterní večer. Doufám, že máte hezký večer samozřejmě. To je důležitý předpoklad. A pokud náhodou se dneska stala nějaká ta nepříjemnost, tak já doufám, že to spolu zvládneme napravit, jo. Protože hudba obecně prokázáno pomáhá, jo, psychicky a tak. Taky pomáhá zanadávat si, jo, tak můžete si zanadávat doma a do toho si dáme ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Platí? Za chvilku třeba tohle. Without You a Mariah Carey, k tomu taky Journey nebo Jimmy Jameson.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
6: Hit Radio.

Rádio, když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Slíbená Mariah Carey, posloucháte Hit Radio. No dámy, pokud ještě tu dovču za sebou nemáte, tak já mám docela tip, kam vyrazit. Jo, protože ve Finsku mají ostrov. To není tak divný, ale tam mají ostrov, který je vyhrazený pouze ženám. Jmenuje se to Super She Island a muži tam mají zákaz vstupu. Žádný chlap. Jo, vůbec. Jedna podnikatelka tam vytvořila absolutně wellnessový ráj, relax, seberozvoj, hledání sebe samé daleko od veškeré té temné mužské energie, jo, pohoda. Takže já jenom, jo, kdyby náhodou, tak dámy, tohle je ten ideální cíl. A pánové, já vím, že myslíte na to, že byste tam rádi vyrazili, ale ne, smůla. Ale za to vám všem pošlu DJ Boba právě teď.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: Modus v éteru Hit Rádia. Přeju všem krásný večer. Blíží se 8. hodina, já se s vámi už dnes rozloučím. Mějte se moc hezky, hezký zbytek toho večera. Spolu se uslyšíme zase zítra v poledne. Budu se na to moc těšit. No a za chvilku třeba tohle. Už za chvilku Kelis, nebo třeba Music Factory, nebo Chris Rea, tak buďte u toho.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kasalova pila, to je dřevo přímo od výrobce. Místo pro vaše malé i velké projekty. Navštivte naši podnikovou prodejnu a přijďte si vybrat ze široké nabídky kvalitního řeziva a hoblovaných výrobků.
5: Tu máte prkna, latě, fošny, palubky, plotovky, KVH a BSH hranoly a ještě mnohem víc.
4: Řezivo naimpregnujeme, vše k vám domů dovezeme. www.kasalovapila.cz.
6: I Dudek dobře ví, že na fajnspánek.cz si motorový rošt pro svou postel vybere každý. Online i v kamenné prodejně v Táboře už od 5990 korun. fajnspánek.cz. Spěte i vy jako Dudek.
7: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Končím s tebou a stěhuju se k mamince.
3: A teď ona se vrátí. Bydlení v inteligentním domě od firmy Delnet se těžko opouští. Když elektrikáři, tak Delnet.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
5: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
6: Hit Radio Faktor.
7: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor. Hit Radio.
2: Just a tap, ancients of Moon.

0: Hit Radio Faktor. Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, zas to musím řešit já.
4: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio Faktor.
4: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platiti lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: Hit Radio Faktor.
7: Zlepši si náladu.